0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joe Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v horké stovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit. A nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí, a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujem s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu každý. Ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný ano. Léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád. Já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako no. Vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to no. Nás to. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Uh-huh. Jako, no. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku podvěží na Žižkově hrajeme Pidlu, s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak jenom dvě.
0: No právě.
1: Už na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takovýto setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože... Já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech žil perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako, když se člověk vypraví do bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním,
1: no.
0: Kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse, anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím, drazí, na tvé část, zdravím Pavla Kučeru a skvělého Pepu Dvořáka, ale
6: dobrý
7: já
6: den.
7: Kuřátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A ne. Já bych chtěl určitě Pepu Dvořáka, Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky, zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci, zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
9: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
6: Jste výborný.
9: Moc,
4: ano.
9: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam, mějte se hezky, dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
11: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
11: den, mějte
4: vám
11: se
4: taky.
11: Naslán.
4: Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
12: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc, že?
13: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
12: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde ho do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten hospovídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často po boku.
13: To je ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, bojím, to je Václav Trégla.
12: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku,
3: Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
10: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

a Bůh ví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, tohle, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. No. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadl. No. Propadl jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost z toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci?
2: Nebo no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha,
2: touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s Amforou?
2: S Amforou, no.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil, zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti, protože Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se díváte.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží. A
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak letíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
4: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Naschle. Halo, halo. Zdravíme vás. Dobrý den.
5: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
5: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuji.

0: Děkujeme.
1: Je jenom několika
2: máme
1: slovy.
2: Něco z cirkusu.
1: To byl můj splněný sen, Cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
2: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
1: no,
2: tebe?
1: Bylo tam.
2: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
1: To vás teda potěší, protože no. Já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. Já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
2: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
1: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
2: A jak to dopadlo?
1: Neměl jsem ji na krku. Neměl. Ale víš co? Já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
2: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
1: tak tam
2: ta
1: měla být krajta ještě.
2: A i ta krajta.
1: Ano.
2: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
3: Zdravím vás, pánové, oba.
2: Zdravíme, Františku.
3: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
2: No, ano, amfory.
3: Amfory, přesně, to je událost.
2: Abychom to upřesnili.
3: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelý národ. Mějte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
2: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
1: Naschle.
2: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
4: Dobrý den, Brenner z Martina.
2: Zdravíme.
4: Hlasujem za Bečko a pohodový den prajem.
2: Nápodobně.
4: Pekné. Dovidenie.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
1: Děkuji.
5: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
2: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
5: Taky, nashle.
2: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubilková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
1: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
6: Jak to, že to nebylo 100%?
1: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
6: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
0: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
6: Co to je?
0: No nesmysl, v té politici by nikdy nejeli autobusem, jo? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
6: No nevím, co by...
0: Hromadné štěstí.
6: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
0: znám
6: ho?
0: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
6: Tak
0: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
6: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
0: No to nevím.
6: Nulová šance.
0: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
6: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
0: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty.
6: No, ne, cesta změny.
0: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
6: Brzlík? Proč brzlík?
0: Chodila jste do školy?
6: No, chodila.
0: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
6: Aha.
0: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
6: Ano. Bez brzlíkovec. Ano.
0: Typický. Ten ho se neměl ani jako dítě.
6: No, on Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
0: Ne, stále a několikrát to slíbil.
6: No,
0: že
6: aspoň
0: odejde.
6: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
0: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand forehand nula. Prostě nezbrzí.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
8: Ježišmarja, a proč?
2: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále
8: jo.
2: V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
8: zajímavý,
2: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa.
8: To je být zajímavý.
2: Pepo, jezdil si do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
8: Jasně, jezdili jsme na vodu.
2: Znáš to?
8: No.
2: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
8: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
2: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka
2: mlčení. No, já jsem říkal, já je rozpovídám. A však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí. A říkám, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám
1: rád. Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane celá v těch
2: nevedech. My bydlíme na kraji lesa a víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička,
3: no,
4: 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal dvacetník.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo.
4: To by bylo, no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by možná, to by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už
4: no
3: za
4: ne, no podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to a hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece tak lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste se, někdy teda, to byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali a říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku, V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte
1: Hurá!
2: Si je.
1: Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Začíná komplikované období pro transfuzní stanice. V létě mají méně dárců krve kvůli dovoleným. Horská služba bude v Krušných horách upozorňovat cyklisty na nutnost mít při jízdě přilbu. Dobrovolníci ze zahraničí přijedou na 2 týdny do Ústeckých Předlic bavit děti. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Teploty dnes na severu do 26 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidi totiž odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Pokračuje primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.
2: A potom teď několikátý rok za sebou, počínaje 1. květnem a končí posledním říjnem, je sezóna západonilské horečky, která se týká obvykle Středomoří, a po návratu z těchto destinací právě lidé mají zase další odklad, a to je 1 měsíc po návratu.
0: Podle policejních statistik v roce 2025 zahynulo na českých silnicích 34 cyklistů. Je to o 4 méně než v předchozím roce. Loni nemělo přilbu 59% usmrcených cyklistů. Data tak potvrzují, že ochrana hlavy stále není pro cyklisty samozřejmostí. Horská služba proto bude v Krušných horách cyklistům význam přilby připomínat.
3: Členové horské služby budou v rámci projektu Na koleji s přilbou připomínat základní pravidla bezpečné cyklistiky o nadcházejícím víkendu na Ježíškově stezce na Božím daru v Krušných horách. Horská služba zasahovala v loni u téměř 1200 případů spojených s úrazem cyklisty na kole. V porovnání s předchozími roky počet těchto úrazů roste. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Dobrovolníci ze zahraničí pomůžou se zajištěním zábavy dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Budou pomáhat s provozem klubu Člověka tísni, připraví sportovní a umělecké aktivity nebo výlety po okolí. V Ústí nad Labem stráví dobrovolníci z Francie, Španělska nebo Mexika 2 týdny. Informovala o tom nezisková organizace INEX. Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexandr Novak během jednání, kterého se účastnil i prezident Vladimir Putin. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o 1/3 vyšší než před rokem.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 23 až 26, maxima na horách dnes do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu Čech jedete aktuálně bez nehod a dopravní omezení. Čekejte ulici Boženy Němcové v České Lípě, opravuje se tam povrch vozovky, a v Chomutově, respektive ve Vejprtech na Chomutovsku, očekávejte omezení v Tylově ulici. Tudy projedete zúženými jízdními pruhy. To byly zprávy v 5. Krásné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den, 4 minuty po 5. hodině, venku trochu fouká vítr, malinko se ochladilo, ale nebojte, zase se nám oteplí, je to jak na houpačce. Krásné léto vám všem, 9. července máme, vy se dozvíte, jak významný je dnešní den z hlediska naší historie, už za chvíli, a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Boniem a teď na Václava Neckáře.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 5. hodině. Dobré ráno na severu Čech. Drahuška má dneska svátek Drahoslava, tak ať je nám dnešní den drahý. Je 9. července, je čtvrtek a s Petrem Jungmanem otevíráme dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
8: Český rozhlas se.

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, 6:03. Bára Baziková, která má nový dokument o svém životě, ten se dostane do kin za pár měsíců, tak se určitě máme na co těšit. Za chvilku se budeme věnovat létu, letním prázdninám, jaké nástrahy číhají na naše děti, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí samozřejmě nechybí, v tuto chvíli je to beze srážek, fouká docela silný vítr, teploty 17 stupňů máme v Ústí nad Labem, 11 stupňů máme na Žatecku. Dnešní maximální teploty, ty budou do 26 stupňů, bude jasno až polojasno. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky,

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: 8 minut před půl šestou. Prázdniny, první lásky, nebo třeba dovolená s rodičemi, u babičky. Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy. Třeba protože tráví víc času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
2: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
3: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
2: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
4: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
2: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp. Chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
5: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
2: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
6: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
2: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

této písničky plyne ponaučení, když někam jdete, tak zaklepejte. Dobré ráno, já klepám taky v tuto chvíli, zaklepá i Jana Moravcová, zprávy v půl tady budou a my se v těchto zprávách vydáme navštívit štoly na Měděnci v Krušných horách.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou jeho ceny teď na historických maximech. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Historický spolek obnovil komín spojující dvě štoly na Měděnci v Krušných horách. Zájemci se tak ze štoly Panny Marie Pomocné dostanou o 15 metrů výš do štoly Koňská jáma. V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město opraví břeh v ulici u Nisy, naváže na loni dokončenou krajskou náplavku. Stavební firma opraví pobřežní zeď povrchy a vybuduje novou lávku. Upravovat bude i přilehlý park. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody za nejméně 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíce škod evidují ve Středočeském kraji. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Macau. Zítra Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Dnešek bude jasný nebo polojasný, přechodně oblačný, přehánky výjimečně, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mosteckém předměstí v Bílině v Břežánské ulici čekejte omezení v podobě uzavírky a v Děčíně, respektive v Jílovém na Děčínsku, očekávejte stavební práce v Dlouhé ulici. Jedete bez nehody dál, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 17:55, posloucháte Český rozhlas Sever, hezké dobré ráno. Pokud nevíte kam na výlet, tak stále probíhá filmový festival v Karlových Varech. Jen tak na hezkou procházku, to je úplně ideální. Do Karlových Varů přijala Julie Binoche a objevila se tam bez pozvání, dá se říct, z ničeho nic, Nastasia Kinski. Takže i tu tam můžete potkat. Dejte si teplou lázeňskou oplatku a bude vám fajn. Dobré ráno na severu Čechy s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Vaby Daněk a teď už Daniel Hůlka.

vytížený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kdo mi poví, co spíš.
1: Devět minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. I po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem Alex Minářová bude herec Jiří Plojhar. Dozvíte se například i to, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
2: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
3: Opravdu?
2: Obrovsky, no, obrovsky.
3: A potřeba duševní očista?
2: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
3: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
2: Jestli jsem dobře počítal, tak jejich 8, anebo 7 a 8, Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
3: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
2: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
1: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem si poslechněte dneska po 13. hodině, bude to určitě hodně zajímavý. Za chvilku aktuální předpověď počasí, do té doby vůně Itálie, Eros Ramazzotti. Dobré ráno na severu Čech.

0: Za minutu 3:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska jsem si po ránu řekl, že se nám poněkud ochladilo.
1: Počasí.
0: Opravdu třeba jen 10 stupňů Celsia v tuto chvíli nad nulou máme na horách. 12 stupňů je ve Varnsdorfu a chladno je docela i na Žatecku. Tam je kolem 11 stupňů Celsia. I v tuto chvíli, když se tak koukám, je docela chladno na Litvínovsku. Jinak teploty dnešní nejvyšší, ono se nám to zvedne, bude 26 stupňů, bude jasno, až polojasno.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 12 minut 6. hodina, kolik máte dneska po ránu energie a vitality? Tak vitalita, to není jen otázkou věku, ale také každodenních návyků. Babské rady teď připomenou, jak pečovat o své svaly, mozek i dobrou náladu.
1: Babské rady.
2: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Všechno nejlepší všem drahoslavám, které dneska mají svátek. Všechno nejlepší vám všem, kteří máte v rodném listu 9. červenec. Hezký den vám všem. Zprávy v celou se blíží. V Litoměřicích hledají členy okrskových volebních komisí pro říjnové komunální volby. I tohle se od nás dozvíte. Krásný den, dobré ráno všem.
1: Já vím, jak láska svádí.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první autostanda v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Louny otevřely obnovený parčík kolem léčivého pramene Luna. Litoměřice hledají členy okrskových volebních komisí pro říjnové komunální volby. O wimbledonské finále budou dnes bojovat Češky Muchová i Nosková. Bude většinou polojasno nebo jasno, přechodně oblačno, s teplotou do 26 stupňů. Krásné ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Léčivý pramen Luna v Lounech získal před 2 lety od ministerstva zdravotnictví statut přírodního léčivého zdroje. V nově obnoveném parčíku je voda z pramene opět volně přístupná. Podle starosty Milana Richtaříka z ANO pomáhá při léčbě některých zdravotních problémů.
3: Jsou pouze 3 prameny na světě, které mají podobné složení. Jeden je ve francouzském Vichy, druhý je v gruzínském městě Boržomi a třetí je v Lounech. A je to dobré na bercové vřeby, na takové malé ranky, ale je to dobré i na pohybové ústrojí.
1: Do budoucna město počítá taky s komerčním využitím pramene. S nápady, jak vodu využít, mohou podle starosty přijít i sami obyvatelé Loun. Zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou hlásit na litoměřickém městském úřadě. Komise budou pracovat při říjnových volbách do zastupitelstva města. Přihlášky mohou lidé podle mluvčí radnice Michály Rosypalové posílat nebo odevzdávat do 2. září. Přednost ale podle volebního zákona dostanou členové, které delegují politické strany, hnutí a koalice.
4: Členem volební komise se může stát každý, komu je alespoň 18 let, splňuje podmínky volebního zákona a nekandiduje v daném volebním okrsku. Za práci v komisi dostanou její členové odměnu 2,5 tisíce korun, předsedové a zapisovatelé 3,5 tisíce. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. V Pardubicích dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Sport. Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve 200 a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. A krátce po zápase se dověděla, že ji čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
5: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu. To na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Linda Nosková si v dnešním v pořadí 2. semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostukovou. V tom prvním se krátce po 14:30 odpoledne českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Obě utkání odvysílá Český rozhlas, radiožurnál Sport v přímém přenosu. Počasí. Bude většinou polojasno až jasno, přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně jedete bez nehod a s dopravním omezením. V podobě uzavírky počítejte v Litoměřicích a v Nerudově ulici.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Je léto, děti jsou na táborech, na mnoha z nich jsou zakázaný mobily. Mu fandím, tak to má být. Tak jedinou komunikací s dětmi je klasická pošta. Dopisy, pohledy, ale přece jen děti nemají čas psát dlouhé dopisy, tak jim do kufru přibalte korespondňáky. Teď jsem si na ně vzpomněl. Já jsem na ně rád psal, byly krátké, celkem levné. Mimochodem, historie korespondenčních lístků začala v roce 1869 a myslel jsem si, že už se neprodávají, ale stále je koupíte. Jejich cena je teda o něco vyšší, než když jsme jezdili na tábory jako děti, ale pořád jsou k dostání. Hezké léto i s písničkami, které nestárnou, budou tu Olympik a teď Petr Spálený.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. hodině, je spoustu otázek, my na některé z vás, na některé z těch otázek i odpovíme. Třeba, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Že to nevíte? Ví to Martin Písařík, aneb co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 7:45. Jsou stavby, u kterých si říkáte, je škoda, že to nikdo neopraví. To by byl tak krásný dům, ale některé ty stavby už se dočkaly svého zachránce. My za chvilku navštívíme kouzelný statek v malé výšce Mnichov poblíž kopce Oblík na Lounsku.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív se řekneme, jaké nás čeká počasí aktuálně. Teploty kolem 15 stupňů v Mostě i v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou do 26 stupňů Celsia a bude jasno až polojasno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever a teď už na výlet.
1: Křížem krajem.
0: Ano, navštívíme statek. Několik schátralých staveb v našem kraji se dočkalo svého záchránce. My vám některé v našem seriálu postupně představíme. Schátralý statek v Mnichově na Lounsku se proměnil v penzion Slunečnici. Jak vypadala budova z 19. století před rekonstrukcí, o tom si povídala Eva Bucharová s obyvatelskou statku Petrou Adamcovou.
2: Totální rovina bez dveří, stromy tady rostly do zdí a tak, takže některé budovy jsme museli vyloženě i kus bourat, protože to nebylo absolutně možné zachránit.
3: Nicméně materiál jste si určitě nechali.
2: Materiál jsme si nechali. Hlavní budova, kterou jsme zachránili, je stará staj a se seníkem nahoře. Zachránili jsme krov. Ten krov vlastně nám dělí podkroví na tři části. Takže my máme jenom tři pokoje. Jsou formou mezonetu, má to svůj smysl, protože my jsme chtěli původní krov a ještě viditelný, aby ty trámy zkrátka byly vidět, aby to bylo nádherný. Střecha bobrovka, zkrátka podle tradice.
3: My teď sedíme jakoby v restauraci, ale sedíme ve stáji. A velmi zajímavé je, že vy jste vlastně ty původní bílé omítky, vy jste je zrušili a vlastně přiznali jste ten původní materiál.
2: Ten je opuka z části cihla a z části, protože tady jsme pod kopcem Oblík, Brník, Srdov, které jsou vulkanického původu, tak tady jsou i černáky, jsou tady čedíče, znělce.
3: Ty stropy mě zaujaly, jsou takové jakoby prohnuté.
2: Normálně železný klasický íčka, my jsme nechali původní stav těch stropů, který byl omítnutý, a jenom jsme to vlastně nabarvili na bílo. Vlastně ta omítka není úplně dohladka, je to, jak jim to přišlo do té ruky. Mně se to teda strašně líbí, že tam jsou vidět samý kocouři a díry. A kdyby v téhle místnosti bylo všude režné zdivo, tak určitě by tady bylo strašně málo světla. Ta bílá prosvětlila ten prostor.
3: Tak a teď se dostáváme k tomu. Čistila jsem, natírala jsem, fermežovala jsem. Fakt jste se tady nadřela.
2: Já se přiznám, ne sama. Takový ty věci, kde jsem opravdu chtěla vědět ten detail, že to opravdu bude tak, jak chceme, tak jsme si spoustu věcí dělali sami, anebo jsme si nakoupili materiál a řekli jsme firmám, jak to chceme.
3: Vy nejste žádný stavař ani zedník, takže můžeme říct, že jste se učila za pochodu?
2: Absolutně ano. Určitě jsme tady jako nešetřili, já třeba vždycky říkám, nešetřete na střeše, nešetřete na podlaze. My tady máme zkrátka dubové podlahy. Jo, já bych nechtěla nic měkkýho, protože vidět tam každý podpatek.
3: Po druhé světové válce se tady ještě hospodařilo. Přijedou sem třeba někdy ti pamětníci a ti, co si to tady pamatují, jak to tady bylo s těmi koňmi a s tím hospodářstvím.
2: Sem jezdí pán, který mi říká, tady těma dveřma, tady ty, co vedou ten letní vstup do toho sálu, tudy jsem vodil ty moje koně.
0: Vypráví Petra Adamcová ze statku Slunečnice v Mnichově na Lounsku. Statek slouží jako turistické ubytování, centrum jógy a jako prostor kurzu italského vaření. Mimo jiné, ten statek je nádherným výchozím místem na kopec Oblík. Hezký den.
1: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: A před námi už zprávy v půl s Janou Moravcovou, vydáme se k Liberecké přehradě, dozvíte se, kdy bude otevřená první část promenádní cesty. I nadále krásné ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Řidiči v Česku letos za povinné ručení zaplatí historicky nejvyšší částky. Podle společnosti Broker Consulting vychází průměrná cena u běžného rodinného vozu na více než 7,5 tisíc korun ročně. Magistrát v Mostě začal hledat zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro podzimní komunální volby. Uchazeči se mohou hlásit do 8. září prostřednictvím závazné přihlášky. Ta je dostupná elektronicky na webu města nebo v papírové podobě na magistrátu. První část promenádní cesty u Liberecké přehrady by mohla být otevřená v půlce srpna. Českému rozhlasu to řekl vedoucí stavby Tomáš Patočka. Přístupný má být úsek mezi Hrází a Letní restaurací. Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Pátou etapu na Tour de France vyhrál Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce, navíc je stále v bílém drezu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda komplikuje aktuálně provoz v Nové Vsi nad Nisou, v Horní Černé Studnici na Jablonecku a u zavírku očekávejte řidiče kvůli stavebním pracím v Nerudově ulici v Litoměřicích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Sever s vámi. Každý rok se předávají ceny za nejlepší regionální potraviny, ty lokální, ať už to jsou sýry, uzeniny, něco z ovoce či zeleniny. Tak se vás dneska na ty lokální potraviny budu ptát v pořadu Dáme řeč. Dáváte přednost lokálním potravinám, kde je nakupujete a jakou lokální regionální potravinu byste pochválili, co vám fakt chutná, na čem ujíždíte. Tak dneska po 9. hodině už teď můžete napsat mail na damereč@rozhlas.cz. No a k tomu dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Tomáš Linka, teď Anaka.

0: 9 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Paní má se má, jak se máte? Dobře? Možná se budete mít ještě líp. Pokud se právě teď dozvíte, co přinese dnešní den, tedy 9. červenec, dnes můžete navštívit jinak nepřístupnou jeskyni. Otevírá se jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dolu na Děčínsku. Tak řekl jsem to. Přírodní památka se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce na jižním svahu Děčínského Sněžníku. V loni se tato jeskyně otevřela poprvé. Prodej vstupenek je pouze přes internet. Na místě to nebude možné, nutná je trošičku fyzická kondice a dostatek času, protože přístup k jeskyni je víc než 2,5 km pěší chůze od parkoviště v obci Sněžník. Délka trasy v podzemí je přibližně 650 metrů a ta délka prohlídky asi 90 minut. Je dobré se dostatečně obléci, teplota v podzemí je 8 stupňů Celsia, tak se podívejte, jestli jsou ještě lísky, protože další prohlídky jsou v plánu pak ještě během prázdnin. To všechno zjistíte na webu caves.cz. Dnes si můžete také prohlédnout botanickou zahradu v Teplicích trošku jinak. Každé úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin po celý červenec a srpen si můžete projít zahradu i s průvodcem, aniž byste museli cokoliv dopředu plánovat. Můžete vyrazit jen tak a na poslední chvíli se rozhodnout, jestli na prohlídku chcete nebo ne. Tyto procházky nabídnou jedinečnou příležitost poznat krásu a rozmanitost místní flóry a dozvědět se zajímavosti o jednotlivých rostlinách. A na pohádku dnes můžete zajít do Jirkova. V 16 hodin v jirkovské synagoze začne pohádka o loupežníkovi a hrát bude dětské divadlo z bedny. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, 6:45. Znáte-li Bouchec? A víte, že tudy kdysi vedla solná stezka? Po této cestě se nosila sůl, kterou pak v Děčíně nakládali na lodě. No, podrobnosti o Libouchci, jeho příběh si povyprávíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď si ale něco řekneme o dnešním počasí. Na telefonu Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu vypadá?
2: Tak v Ústeckém kraji máme převážně skoro jasno až polojasno. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 13 do 16 stupňů Celsia. Na horách tam máme teploty nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia a stále nám fouká nějaký mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a ten nám bude foukat v podstatě celý den. Bude nám slábnout až někdy ve večerních hodinách, takže počítat s tím, že dneska stále větrno, i když během dne rozhodně slunečno, bez srážek a teploty dneska očeká. Máme 23 až 26 stupňů Celsia, na severu tam chladněji, tam do 24 stupňů Celsia.
0: Takže nás čeká další hezký letní den, je to tak?
2: Je to tak, ale trošičku větrnej počítat.
0: Dobře, tak počítáme. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak si užijte ten dnešní den i v naší společnosti.
1: Český rozhlas Sever.

0: Tak fajn den za 10.07, všechno nejlepší Drahoslav vám k dnešnímu svátku, jste s Českým rozhlasem Sever. Teď už slibované příběhy měst a obcí, dnes navštívíme s Alenou Škraníkovou Liboušec.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Přes obec Liboušec na Ústecku vedla kdysi solná stezka. Lidé po cestě nosili sůl, kterou pak v Děčíně nakládali na lodě a tak se dopravovala do vnitrozemí. V 19. století v Liboušci postupně vznikaly výrobny sametu, likérů, hořčice, zemědělských strojů a byly tam založeny předlácké školy. V roce 1856 tam vznikl první poštovní úřad a finanční stráž. Jejím úkolem bylo bojovat s pašeráky zboží v česko-německém pohraničí. Liboušec proslavila i známá varhanářská rodina Fellerů. Pro místní kostel postavil varhany Franz Feller v roce 1829. Ty byly později nahrazeny jiným nástrojem, ale odborníci říkají, že zdaleka nejsou tak kvalitní jako ty původní. Liboušecký kostel svatých tří králů stojí na svém místě od roku 1357. Původní gotická stavba vyhořela, zachovala se jen východní část a tak musel být svatostánek skoro celý postavený znovu. Liboušecký kostel je chráněnou kulturní památkou České republiky. Mnohem smutnější osud potkal renesanční zámek v Liboušci. Poznamenala ho 30letá válka, několik požárů i působení státního statku v socialistické éře. Když v roce 1989 stát prohlásil zámek za národní památku, byl už v havarijním stavu. Od května roku 2003 je zámek v soukromém vlastnictví. Majitelé se pustili do rozsáhlých oprav a na zámek se vrací život.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásný den, za 5:05, vy jste s Českým rozhlasem Sever, pokud teď máte dovolenou, posloucháte nás někde, třeba na horách nebo u jezera, tak si to užívejte. Krásné dobré ráno, zprávy v celou před námi, soutěž na prodej firmy, která stáčí bílinskou kyselku, vyhrály společnosti Kofola a Investgate. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Pěkný den vám všem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Soutěž na prodej firmy, která stáčí bílinskou kyselku, vyhrály společnosti Kofola a Investgate. Dvě historické štoly na Měděnci v Krušných horách nově spojuje obnovený komín. Posudek na území Natura 2000 kvůli solární elektrárně v Ralsku bude hotový během srpna. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty dnes do 26 stupňů. Krásné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Společnosti Kofola a Investgate zvítězily ve výběrovém řízení na prodej firmy Bohemia Healing Marienbad Waters, která stáčí tradiční minerální a léčivé vody. Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen nebo Excelsior. Informovala o tom mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splacení dluhopisů, hrozil zánik značek. Od června loňského roku trvá insolvenční řízení. Lidé si mohou nově prohlédnout obě štoly na Měděnci v Krušných horách. Historický spolek obnovil 15-metrový komín, který je spojuje. Ze štoly Panny Marie Pomocné se tak po něm zájemci dostanou do štoly Koňská jáma. Pokračuje Ivan Sádler z historického spolku.
2: Je zhruba 50 až 60 cm široká a zhruba těch 120-130 cm výšku. No a přitom vlastně navštívíte naši největší komoru, která tam je, kde je vlastně na naše poměry toho malého kopce poměrně velikánský rozsáhlý jezero.
1: Tyto speciální prohlídky jsou pouze jednou denně pro předem objednanou skupinu. Krajská společnost Energie Ralsko už zadala posudek na posouzení dopadů plánované solární elektrárny na bývalém letišti v Ralsku na chráněná území Natura 2000. Právě obavy z ohrožení cenné přírody jsou nejčastějším argumentem odpůrců projektu. Fotovoltaická elektrárna by měla zabrat zhruba 60% bývalého letiště. Posudek bude hotový ještě před referendem v Ralsku. V něm se mají místní vyjádřit, zda s elektrárnou souhlasí nebo nesouhlasí, říká jednatel společnosti Zbyněk Miklík.
3: Ty výsledky očekávám někdy v měsíci srpnu, že budu mít ty výstupy. Vlastně to bude součástí té dokumentace, kterou následně posuneme dál. A v tom dalším stupni bude rozhodnuto, zda je to dostatečné, anebo zda to vyžaduje na základě těch závěrů Natura 2000 ještě EU. Uvidíme, co bude výstupem.
1: Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Irán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty dnes do 26 a na horách do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně jedete bez nehod a dopravní omezení čekejte v Břežánské ulici v Bílině na Teplicku a nebo taky v ulici Boženy Němcové v České Lípě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezké ráno. První zámek, který jsem letos navštívil, byl zámek Poláky, kousek od Kadaně. To byl začátek turistické sezóny a ten zámek mě uchvátil. zachraňuje ho muž, který dřív dělal kastelána, takže se v tom vyzná, ten zámek pomalu ale jistě vstává z popela, má co nabídnout a roste do krásy. Já mám radost, že dnešním hostem po 11. dopolední bude právě majitel zámku Poláky Miloš Dempír. Těšte se na krásnou prohlídku a na rozhovor. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou, budou tu Jiří Korn a Karel Zich.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 7 hodině, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Máme 9. července, Drahoslava má svátek, všechno nejlepší. Více už se do kalendáře dívat nemusíte, více vám řekne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, i vy posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. My se za chvilku vydáme za nevidomou biatlonistkou Simonou Bubeníčkovou, která se na novou sezónu připravuje v Jilemnici. Podrobnosti za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku už svítí sluníčko, ale vane nám celkem i studený vítr. Teploty jsou stále průměrně kolem 15 stupňů v Lovosicích i v Kadani. Dnešní maxima budou 26 stupňů a bude jasno nebo polojasno.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: U téhle písničky je vždycky dobrý dát si dobrý kafe. Krásný den, 8 minut před 7:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Na paralympiádě v Itálii získala nevidomá běžkyně na lyžích a biatlonistka Simona Bubeníčková 4 medaile, 3 stříbrné a 1 bronzovou. Teď už se čerstvě 18-letá závodnice chystá na další sezónu. Společně se svým trasérem Davidem Šrůdkem trénuje v jilemnickém biatlonovém areálu Hraběnka.
2: Tady je všechno na jedné hromadě. Vylezu z pokoje, můžu nasadit kolce a hnedka jet na dráhu. Máme tady tu střelnici, kousek je atletický oval, takže všechno pohromadě, nemusí se nikam zdlouhavě přejíždět a člověk se může pak po tom tréninku soustředit na regeneraci a prostě na další věci.
3: Pochvaluje si podmínky v jilemnickém areálu Simona Bubeníčková. Po úspěchu na paralympiádě si naordinovala klidnější duben. Pak už znovu nastal čas začít tvrdě trénovat.
2: K začátkem května jsme tak nějak začali zase organizovaně trénovat a z začátku to stejně je takový objemový tréninky v nízké intenzitě a řekla bych, že tak až jako v červnu jsme začali víc jako pořádně trénovat, už nějaký těžší tréninky.
3: Dnes už 18-letá závodnice popsala, jaký program má právě v Jilemnici.
2: Tak tady mám možnost teďka být na soustředění s jilemnickým klubem biatlonu, takže tady se chci hlavně jako na tu střelbu soustředit nebo prostě na biatlonové tréninky a jo, je to fajn a zakončíme to skiáckým trojbojem tradičně o víkendu, takže na to se zvědavá, jak to bude po soustředění takhle závodit celý víkend.
3: Do zimní části sezóny ještě nějaký čas bývá, o vrcholech má ale jasno.
2: Určitě vrcholem bude mistrovství světa, jak v běžeckém lyžování, tak v biatlonu. V běžeckém lyžování to máme na konci ledna ve Finsterau, kde jsme měli loni světový pohár a na konci února máme mistrovství světa na Pokluce v biatlonu. Takže to jsou takový dva vrcholy a pak tam jsou samozřejmě různý světový poháry. Uvidím, co všechno objedem, protože takhle by to bylo zatím tak, že bych každý týden měla závody, takže určitě všechno neobjedu.
3: Přiblížila Simona Bubeníčková své cíle. Z Jilemnice Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever, s vámi hezký den za 3 minuty, 7:30, za 3 minuty, tady bude Jana Moravcová, zprávy v 6:30. Komplikace jsou během oprav Varnsdorfského náměstí, jaké, to se dozvíte za chvíli.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou jeho ceny teď na historických maximech. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Opravy horní části Varnsdorfského náměstí zkomplikoval archeologický nález. Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého dělníci při výkope pro novou dešťovou kanalizaci odkryli lidské ostatky z někdejšího hřbitova. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 8 hodin. V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město opraví břeh v ulici U Nisy, naváže na loni dokončenou krajskou náplavku. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které se vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve středočeském kraji. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. Češky zítra nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. V tabulce se propadly na 11. místo a šance na postup na finálový turnaj se jim tak vzdálila. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně jedete na severočeských silnicích bez nehod a dopravní omezení očekávejte řidiči v Litvínově, v Podkrušnohorské ulici na třetí silnici třetí třídy, tam uzavírka, důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy o 7:30, pěkné ráno s námi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Chce to nějakou dobrou zprávu? Mám ji tady. Kvalita ovzduší v Evropě se zlepšuje a ještě jednou zlepšuje. Dívám se na tu mapku, je to všechno, dá se říct, nádherný, vybarvený. Nejhorší teda ovzduší, když se na to dívám, je konkrétně v Polsku, v Chorvatsku, v Srbsku a na severu Itálie. Tak tam moc nedýchejte. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová, teď už Víťa Vávra.

0: den, dobré ráno všem s Českým rozhlasem Sever. Včera v pořadu Dáme řeč jsme probírali, co jste kdy komu půjčili a už se vám to nevrátilo. Dovolal se i Míra z Mostu.
1: První věc byla stan, takový malý iglu, moc jsem ho měl rád, to jsem někomu půjčil a to se mi bohužel už teda nevrátilo, tak to byla první věc, kterou jsem půjčil a už jsem nedostal nikdy zpátky. A druhá věc byla anatomie čihák. Tady, když jsem se učil na vysoké škole anatomii, tak tu jsem pak taky někomu půjčil ten první díl a ten se mi taky už nevrátil. Nevím, komu jsem to půjčil samozřejmě. Nicméně jsem si udělal radost a koupil jsem si na bazaru všechny tři díly čiháka, které už byly podtrhaný, zvýrazňovačem, zvýrazněný a popsaný, takže to bylo přesně jako v těch básníkách, kdy růžově je zatažený, to chtějí slyšet asistenti a zeleně profesoři.
0: No a vy si půjčujete, když třeba někam jedete třeba na dovolenou, že si půjčíte auto v autopůjčovně?
1: Půjčuju si přímo na místě, když člověk letí jako letadlem někam, tak tam třeba to auto si jako musí půjčit, takže to si jako půjčuju, ale jsem vždycky dobře pojištěn, kdyby náhodou cokoliv se stalo a vždycky si to dobře vyfotím, takže teď jsme si třeba s manželkou půjčovali skútra z Indie a musím říct, že všechno proběhlo bez problémů, ale že bych jako vyloženě si nějak jako věci půjčoval, když se snažím to řešit koupí nebo jako ne od kamarádu půjčení.
0: Jasně. Takhle. Tak zavolejte panu Mírovi, má čiháka, anatomii, pokud budete chtít půjčit, rád půjčí. Dneska nejlepší lokální regionální potraviny. Dáváte jim přednost, kde je nakupujete a na jakém lokálním produktu jste si nejvíc pochutnali. Prostě po deváté zavolejte, pochutnejte nám a samozřejmě podělte se a pochvalte, kdo dělá ty nejlepší sýry, uzeniny, něco z ovoce tady u nás na severu Čech. Po deváté hodině už teď můžete psát maily na dame.reč@rozhlas.cz. Krásný den i nadále, dobré ráno všem.

0: 3 minuty před 7:45. Posloucháte Český rozhlas Sever, filmový festival v Karlových Varech pokračuje. I my se teď budeme věnovat filmům Vlny, Zátopek nové, nebo nový film od Martina Scorseseho. To jsou některé z výrazných snímků, které v posledních letech podpořil Státní fond Audiovize. Jeho vedení oznámilo, že na začátku podzimu otevře znovu příjem žádostí o podporu nových filmů. Více si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď něco o počasí, venku slunečno, teploty nám pomalinku lezou nahoru, 13 stupňů je v Rumburku, 16 stupňů na Lounsku. Dnešní maximální teploty budou 26 stupňů, bude jasno nebo polojasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Chcete natočit film? Máte možnost. Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušen od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátí v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dobré ráno, milí, jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den. Máme za 7 minut 8 hodinu. Lounský parčík u pramene Luna má novou podobu. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Hezké vstávání.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Lounský parčík u pramene Luna má novou podobu. Ve Varnsdorfu zdržel opravy náměstí archeologický nález. Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno s teplotou do 26 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Louny dokončili obnovu parčíku u léčivého pramene Luna. Dělníci upravili celé okolí pramene, vybudovali nové cesty, altán připomínající menší kolonádu i odpočinkové zóny s lavičkami, závěsnými houpacími sítěmi nebo dřevěnými otočnými lehátky. Další změny doplňuje vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotová.
3: V rámci této revitalizace došlo k úpravě zeleně, byly vlastně některé stromy, ty méně prosperující vykáceny, ale byly to minimum, ale hlavně tady máme rozsáhlé nové výsadby, máme tady nové cibuloviny a trvalkové záhony.
1: Celkové náklady na obnovu parčíku jsou zhruba 10 milionů korun a město je hradilo z vlastního rozpočtu. Opravy horní části Varnsdorfského náměstí zkomplikoval archeologický nález. Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého dělníci při výkopech pro novou dešťovou kanalizaci odkryli lidské ostatky z někdejšího hřbitova. Kvůli archeologickému průzkumu musela stavební firma práce v této části přerušit. Přestavba mezitím pokračuje před radnicí a základní školou.
4: Archeologové zatím podle Seckého odkryli hroby mužů, žen i dětí. Našli také fragmenty zvonu, který se podle nich zřejmě rozpadl při požáru kostela v roce 1829, nebo růžence, křížky a malý svatý obrázek z jednoho z hrobů. Z Varnsdorfu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na Švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 44-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou vznesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty dnes 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dopravní nehoda, u které zasahují policisté, hasiči, záchranáři, aktuálně komplikuje provoz v Nové Vsi, nad ní jsou na Jablonecku. A pozor si dejte, řidiči, pokud jedete po D7 ve směru na Prahu, u Postoloprt na 60. kilometru, a pozor na překážku na vozovce, je tam pneumatika v levém jízdním pruhu. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné ráno s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Látky podporující trávení, přírodní antioxidanty, sacharidy a hlavně vitamin B6, který se v běžném jídle neobjevuje úplně často. Kde to najdeme? pivu. To zjistil detailní rozbor tohoto nápoje, ale ta nejdůležitější zpráva k tomu, v obsahu těchto látek není žádný výrazný rozdíl mezi alkoholickým a nealkoholickým pivem. Takže když si dáte nealko k obědu, budete v pohodě. Na zdraví. A teď jsou tu další písničky, které nestárnou. Budou tu Ivone Přenosilová a Olga Lounová.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: ty asi úplně ne, ale sandály nazujte, protože dneska bude celkem teplo, 10 minut po 8, posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno na severu Čech. A teď budeme navštívit nejmladší přírodní jezero u nás. Kde je? To ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: čtvrt na devět, vy posloucháte Český rozhlas Sever, zachopujeme do parku, je tam příjemný chládek, loňský parčík u letivého pramene Luna prošel po rozsáhlou obnovu a opět se otevřel veřejnosti. Co všechno v tomto loňském parčíku najdete, to se dozvíte od nás za pár minut.
1: Počasí.
0: Na venku už svítí sluníčko, aktuálně ty teploty nám lezou nahoru. 16 stupňů je v Mostě, stejně tak jako v Ústí nad Labem. Dnešní maxima 26 stupňů, bude jasno až polojasno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: činnosti. Ti budou mít v sobotu velký koncert v Litvínově. Hezký den, hezké ráno s Českým rozhlasem Sever. Po zhruba půl roce prací město lidem znovu otevřelo parčiku léčivého pramenelu na Vlounech. Dělníci obnovili celé okolí pramene a vybudovali nové odpočinkové zóny s výhledem na české středohoří. Od proměny si město slibuje, že z místa vytvoří nový turistický cíl. Obnova vyšla zhruba na 10 milionů korun z městského rozpočtu.
1: Samozřejmě takhle to vypadá moc krásně. Na druhou stranu právě to očekávání, jak se tady budou občané chovat až ve večerních hodinách, když vlastně už okolní paneláky mají jakoby ten noční klid, tak to je asi to, co nás teď nejvíc budí ty emoce.
2: Zatímco paní Jiřina má určité obavy, paní Hana, která kolem parčíku každý den chodí do práce, naopak oceňuje nové možnosti posezení pro seniory z nedalekého domova i pro maminky s malými dětmi.
3: Já to pamatuju ještě před těma 40 lety, kdy to bylo ještě hliněná zástavba, pramen jako žárovka, vlastně tam vystřikovala ta voda, takže já jsem nadšená, mně se to moc líbí.
2: Co všechno se v parčíku obnovilo, popisuje vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotová.
4: Došlo k úpravě zeleně, byly vlastně některé stromy, ty méně prosperující vykáceny, ale hlavně tady máme rozsáhlé nové výsadby, máme tady nové cibuloviny a trvalkové záhony. Dále jsme zde instalovali nový mobiliář, je to vlastně mobiliář, který by měl umožnit výhled na české středohoří. Dále tady máme nový altán, který slouží právě pro odpočinek, pro relaxaci.
2: Před dvěma lety pramen získal od ministerstva zdravotnictví statut léčebného zdroje. Starosta Loun Milan Richtařík z ANO mi přiblížil, s jakými potížemi může voda z pramene lidem pomoci.
5: Jsou pouze tři prameny na světě, které mají podobné složení. Jeden je ve francouzském Vichy, druhý je v gruzínském městě Boržomi a třetí je v Lounech. A je to dobré na bercové vředy, na takové malé ranky, ale je to dobré i na pohybové ústrojí. Dokonce před několika dlouhými lety byly v bývalé nemocnici umístěny balneologické vany právě na koupání v tomto léčivém prameni.
2: Do budoucna chce město hledat i možnosti komerčního využití pramene. Jak říká starosta Richtařík, s vlastními nápady mohou přijít také sami obyvatelé. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. V Mostě se hledají členové okrskových volebních komisí. Podrobnosti ve zprávách půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. I nadále klidné vstávání.

0: cena u běžného rodinného vozu na více než 7,5 tisíce korun ročně. Magistrát v Mostě začal hledat zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro podzimní komunální volby. Uchazeči se mohou hlásit do 8. září, a to prostřednictvím závazné přihlášky, která je dostupná elektronicky na webových stránkách města anebo v papírové podobě na magistrátu. První část promenádní cesty u Liberecké přehrady by mohla být otevřena v půlce srpna. Českému rozhlasu to řekl vedoucí stavby Tomáš Patočka. Přístupný má být úsek mezi Hrází a Letní restaurací. Původně měl být otevřený dnes. Práce se ale prodloužily. Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modelů zintenzivněla své kontroly. Pátou etapu na Tour de France vyhrál Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotou do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Nové Vsi na Jablonecku čekejte komplikace po nehodě nákladního vozu s osobním a na D8 zpozorněte ve směru na Prahu na 41. kilometru. U Rochova je tam kvůli pracím údržby uzavřen pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Máme čtvrtek a před námi je krásný slunečný víkend. To slibují meteorologové, že bude sluníčko svítit naplno, teploty budou do 30 stupňů Celsia. Tak hlavně pohodu vám popřeji k tomu písničky, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, teď už Zuzana Norisová.

0: 9 minut po půl deváté, dobré ráno, krásné ráno i s Valdemarem Matuškou. Dneska je čtvrtek 9. července, co přinese dnešní den. Můžete navštívit jinak nepřístupnou jeskyni. Otevírá se jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dolu na Děčínsku. Je to přírodní památka, nachází se v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce na jižním svahu Děčínského Sněžníku. V loni se otevřela poprvé, jinak prodej vstupenek na prohlídku této jeskyně je pouze přes internet, na místě to nebude možné. Musíte mít fyzickou kondičku a dostatek času, protože přístup k jeskyni je víc než 2,5 km pěší chůze od parkoviště v obci Sněžník. Délka trasy v podzemí je asi 650 metrů a ta délka prohlídky je 90 minut. Je dobrý se dostatečně obléci, protože teplota v podzemí je 8 stupňů Celsia. Další prohlídky jsou v plánu během léta. Podrobnosti najdete na webu caves.cz. Dnes si můžete prohlédnout taky botanickou zahradu v Teplicích tak trochu jinak. Každé úterý a čtvrtek od 16 do 17 po celý červenec a srpen si můžete projít zahradu i s průvodcem, aniž byste museli cokoliv dopředu plánovat. Můžete vyrazit jen tak, na poslední chvíli se rozhodnout, jestli na prohlídku chcete nebo ne. Tyhle procházky nabízí jedinečnou příležitost prohlídnout si botanickou zahradu jako celek a poznat krásy a zajímavosti o jednotlivých rostlinách. A na pohádku dneska můžete zajít do Jirkova. V 16 hodin v jirkovské synagoze začne pohádka o loupežníkovi a hrát bude dětské divadlo z bedny. Hezký den!
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minuty, 8:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Jdeme na filmový festival do Karlových Varů. Emil Hácha, Milena Jesenská nebo Otto Wichterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v českých kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře. Jaké příběhy vyprávějí, to od nás uslyšíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty kolem 16 stupňů. Tato teplota je v Teplicích a 18 stupňů máme v Roudnici. Dnešní maxima 26 stupňů, bude jasno až polojasno. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 13 minut 9. hodina posloucháte Český rozhlas Sever. Karlovy Vary, tam to teď žije. Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scénáristy. S celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům. Prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a taky vynálezce Oty Vichtrleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: Ale je to hodně i film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénarista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Vichtrle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou. Pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco jí maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovali právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Lucie Pávová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Krásné probouzení vám všem, jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno na severu Čech, za 8 minut tady bude 9. hodina. V části Klášterce nad Ohoří nepoteče zítra voda, podrobnosti se od nás dozvíte ve zprávách v celou, po 9. už dáme řeč. Dnešní téma lokální potraviny, regionální potraviny, koho byste pochválili, co vám tady od nás ze severu Čech opravdu chutná. Krásný den vám všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Povinné ručení v Česku dál zdražuje kvůli vyšším nákladům na opravy aut. V části Klášterce na Tohří na Chomutovsku nepoteče v pátek voda. Na nových pohlednicích Loun budou obrázky z výtvarné soutěže. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, s teplotou dnes do 26 stupňů. Krásné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně a tisícovku více než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting. A zdražování potvrzují i pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu aut.
2: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: V některých částech Klášterce na Tohří na Chomutovsku v pátek nepoteče pitná voda. Jde o ulice Vítězná, Karlovarská, Ruská, Třebíšského a Havlíčkova. Důvodem je plánovaná rekonstrukce vodovodního řadu. Informovali o tom severočeské vodovody a kanalizace. Omezení má trvat od 9 do 15 hodin. Náhradní zásobování zajistí cisterny. Louny vydají novou kolekci pohlednic s nejlepšími obrázky z letošní výtvarné soutěže Lounské svátky. Podle členky kulturní komise Rady města Jindřišky Rýdlové porota posuzovala 162 výtvarných prací a ocenila jich 62. Právě z nich město stejně jako v předchozích letech sestaví novou kolekci pohlednic.
3: Do letošního čtvrtého ročníku soutěže se zapojilo 6 mateřských škol, 5 základních, 3 zájmové kluby, 1 střední škola i dospělí. Nejvíc porotu zaujaly práce žáků druhého stupně základní školy Jana Amose Komenského. Z Loun Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Informovala o tom ministerstvo financí. Oproti středě může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc. Vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů. Tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má rezort financí určovat do 19. července.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešní den bude jasno nebo polojasno, na horách a na severu kraje přechodně i oblačno, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, maxima na horách do 19. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem hladina měla 130 cm, průtok byl 84 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí nad Labem dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách čekejte komplikace na silnici 268, poté co osobní auto srazilo srnu, a u Chodounu na Litoměřicku pozor na silnici 240, co opatrností projedete, ale dejte velký pozor na kus betonu na vozovce. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkný čtvrtek s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever, regionální, lokální potraviny. Máte nějakou oblíbenou, co si rádi kupujete? Pochvalte někoho, kdo něco dobrého u nás na severu Čech vyrábí. Janě, máš nějakou dobrou nebo nějaký dobrý tip na lokální potravinu?
0: No tak já si představím tady z našeho okolí ideální pro mě regionální potravinu, spojení dvou, a to žernosecký mopr se svádovskou jahodou.
4: Mopr?
0: Ano.
4: co to
0: víno.
4: Je? Jo, víno, takhle, dobře. Tak výborně, tak dobrou chuť, první tipy jsou tady, zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz, dnešní téma lokální regionální potraviny, k tomu dáme písničky, které nestárnou, aby vám to lépe chutnalo. Pavel Bubek a teď Petr Rezek.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Já každý rok moderuji na Zahraděček v Litoměřicích předávání regionálním potravinám roku, také potravinám kraje Přemysla Oráče, a je čím se chlubit tady u nás na severu Čech. Já rád ochutnávám nové produkty, krajové speciality. Asi mě nenapadá, že bychom měli nějakou silnou regionální pochoutku, kterou zná celá republika, jako třeba chodský koláč, frgále, karlovarské oplatky. U nás snad jenom severočeské tyčinky nebo liberecké párky, ale najdeme tady výrobce výborných věcí. My se teď vydáme za pekařem z Tise na Ústecku, Davidem Španbauerem, který peče už roky kváskový chléb, žitný a pšeničnožitný. Peče v peci vytápěné dřevem a o chlebu si s ním povídala kolegyně Eva Bucharová.
1: Já jsem si na vás připravila otázku, o které si tak předem myslím, že se asi budete smát, nebo se minimálně pousmějete. Co je základem dobrého chleba?
2: Dobrá mouka.
1: Tak pojďme k té mouce.
2: No tak dobře, dobrý pekař by měl být i trošinku znalec mlynářské technologie, aby byl schopen posoudit, jestli mouka, kterou dostává, je kvalitní nebo ne, protože občas se stane, že některé mlýny přidávají chemikálie do mouky třeba kvůli nespékavosti nebo podobným vlastnostem, když mají třeba veliký silo, aby nedošlo k samovznícení. A když tu mouku používáte, tak ona vykazuje úplně jiné vlastnosti než mouka třeba z menšího mlejna, která se jinak točí, která v tom sile neleží. Když si mládek dává pozor na to, co mu přivezou, aby mlel. A je tam spousta dalších věcí.
1: To znamená, že vyhledáte jakousi čistou mouku?
2: No tak většina mouky, kterou tady vidíte, tak je v kvalitě bio. A mouka, která není v kvalitě bio, by si to bio zasloužila, akorát ti lidé pořád ještě zvažují, jestli si to bio udělají nebo ne.
1: Co to je za mouku, z jakých zrn?
2: Vždycky je to celozrná a většinou tady používám 5 druhů žitné mouky a jednu pšeničnou.
1: A odkud jsou, jestli to není tajné?
2: Většinou je to Vysočina.
1: Jak je tato mouka umleta, jakým způsobem?
2: Většinou jí melou střihem na kameni.
1: Pojďme k čerstvosti té mouky.
2: Je to tak, že úplně čerstvá mouka není nejlepší nápad. Musíte ji nechat malinko odpočinout, aspoň tak týden. Ona se tak jako zpamatuje z toho, co z ní člověk všechno udělal a jak do ní bušil a jak ji drtil, a pak je to mnohem lepší.
1: Co je dál důležitého v tom chlebu?
2: Kvas v dobré kondici. My pečeme jenom z kvasu a nepečeme z droždí. A ten kvas si musíte takzvaně rozběhnout, připravit, aby měl optimální teplotu a aby vlastně vám šel takzvaně nahoru. A v ten moment je nejvhodnější péct.
1: Je ve vašem chlebu sůl a kmín?
2: V jednom ano. V tom kulatém je sůl a kmín. Nic jiného. Kvas, voda, sůl a kmín.
1: Tady jsou čerstvě napečené žitné chleby, horké, voní.
2: Já strašně mám rád teplý chleba. Ale je pravda, že ten chleba se postupem času vyvíjí. A že mi přijdou zákazníci, kteří mi říkají, mám nejradši, když je ten chleba 2 dny starý, 3 dny starý, 4 dny starý, úplně čerstvý.
1: Jak dlouho vydrží váš chléb chutný a, když můžu říct, tedy jedlý?
2: U žitného chleba je to 19 dní.
1: Při správném skladování?
2: Říkám jenom plátěnou utěrku a nechat volně.
0: Tak to jsme si dali chleba z Tise a teď máme půl hodiny na to sem dát tipy, které máte na dobré lokální producenty potravin, kdo ve vašem okolí něco dobrého peče, připravuje, zavařuje, co vám z lokálních produktů z našeho kraje chutná nejvíc. Volejte 475 212 212 nebo své tipy můžete napsat na mail dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Naše telefonní číslo je teď volné, tak rychle zavolejte, abychom se dozvěděli, co dobrého se u nás na severu Čech vyrábí, nebo u vás ve vašem regionu, co vám chutná, koho byste pochválili, kdo dělá třeba výborné paštiky nebo super skvělé síry, tak volejte právě teď 475 212 212, ať to všechno stihneme. Já musím říct, že jsme opravdu silní asi ve výrobě sírů. Ze sírů je spoustu specialit, je hodně výrobků ze sýru od nás na severu Čech. Já moc sýry nemusím, takže to moc neznám, ale mám oblíbené lokální producenty, mám moc rád škvarkovou pomazánku, vyzkoušel jsem jich hodně a už vím, kterou si mám dát, která je ten nejlepší, jak vypadá obal, vždycky ji kupuju na Litoměřicku. Co vy a regionální potraviny, které jsou vaše oblíbené, napsala Milena. Velmi ráda ochutnám chleba z různých částí naší republiky, třeba z Jizerek, ze soukromých pekáren a dovezu domů a nezbude ani patička. Sousedé a známí mě velmi potěší s chlebem z dovozu. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Máte nějaké oblíbené lokální potraviny, koukám se, co nám ještě píšete. Tady je konkrétní tip, že milujete a miluje to Honza. Jelení maso ve vlastní šťávě z dolní poustevny. No, tak to zní dobře, to asi taky vyzkouším. Dáme řeč, právě teď naše mailová adresa je dáme řeč zavináč rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zapomenout. Hledáme ty nejlepší lokální potraviny, regionální potraviny, kupujeme my doma, kupujeme chleba od lokálního pekaře, dokonce znám výborného pekaře ze Žadce, který stále něco nového vymýšlí. Jinak máme oblíbenou cukrárnu v Mostě, která se vyrábí vlastní zákusky. Kdybych nedržel dietu, tak to tam kupuju každý den. Pojďme na telefonát od Pavla z Klínu. Hezký den, Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím z hor.
0: Dobrý den, zdravím taky, do hor zdravíme. Máte nějaké oblíbené lokální producenty potravin nebo nějakých produktů?
1: No určitě mám. Tak tady na Klínech, my tady máme, a moc se to neví, naprosto skvělý řeznictví, který ale zpracovává maso z flajské obory.
0: Aha.
1: Takže na Klínech si můžete koupit jelení, mufloní a je to vždycky čerstvý, je to vynikající a je to pro lidi třeba, co nemají rádi zvěřinu. Hmm. A nechci úplně dělat reklamu, ale musím, protože je to lokální. Tak tady tu zvěřinu bude milovat každý. Já to úplně miluju. I moje žena, která jinak říká, že zvěřina smrdí, jo, tak tady prostě jako bez kompromisů. Skvělý.
0: Ano, a dělají jako z toho, nebo prodávají jenom maso, nebo z toho dělají i nějaký jako třeba uzeniny, paštiky a tak?
1: Ono se to nějak rozvíjí, já tam vždycky kupoval jenom maso, ale tohle asi si každý, ať si to vyzkouší, já totiž nevím, já tam nakupuji jenom maso, jo, ale tím, jak vlastně je to relativně nový, pořád se to rozšiřuje, je možný, že tam budou i nějaký výrobky už.
0: Takže řeznictví na Klínek, dobře, díky moc za tip a mějte se krásně, nashledanou. Tolik Pavel z Klínu, jinak píše Magda, moc mám ráda věci z farmy v Držovicích, jako třeba ovčí brinzu a vůbec mléčné produkty, výborné věci. Tak zavolejte, pochvalte, je na to právě ten nejvyšší čas, naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Tak už jsme byli u pekaře v řeznictví a teď jdeme za sýrařkou do Slatiny, do sýrárny pod Házemburkem. Se podíváme za sýrařkou Bohumilou Růžičkovou. O mléčných výrobcích si s ní povídala Eva Bucharová.
1: Vy sýry vyrábíte z jakého mléka?
2: Pouze z kravského, od vlastních kravek.
1: Co to je za kravičky?
2: Tak, kravičky mám různých plemen, protože si pořád nemůžu vybrat. Každá má svoje přednosti a mám je všechny ráda.
1: Vyrábíte spoustu různých mléčných výrobků. Možná bychom mohli začít tím vaším nejstarším?
2: Asi jako první a myslím si i současně nejúspěšnější jsou pařené sýry. Myslím si, že tam ta přidaná hodnota ty výroby a čerstvosti v tomhle domácím zpracování je největší oproti kupovaným. Protože jsou méně solené, mám kratší dobu spotřeby, takže se k zákazníkům dostanou hodně čerství a ten bonus té chuti je opravdu 100% oproti kupovaným.
1: Ochutnala jsem a co si cením, že nejsou přesolené.
2: Ano, to se snažím, aby to bylo tak jako akorát, protože sama to nemám ráda, když je to přesolený.
1: Tak jdeme k dalším výrobkům, co mají tak lidé rádi.
2: Hodně oblíbený zákazník, když přijde,

0: chuť síra.
1: Jaký sír vás nachytal?
0: Tak jsem si vyrobila nivu a pak jsem celý měsíc měla všechny síry modrý, protože ta plíseň je hodně agresivní a chytala se všude na všech sírech, takže jsem musela udělat velký úklid, abych se toho zbavila.
1: Který z těch svých mléčných výrobků máte v oblibě vy?
0: Já hlavně je mám nejradši po výrobě hned, když jsou nejčerstvější. Provázky, když je vyndám ze solného nálevu, tak jsou nejlepší. Česnekové uzlíky, to se lidi hodně ptají, na jaký mám na to stroj. Ruce. 60 uzlíků za minutu.
1: Jak se lidé k vašim sírům dostanou a kam ty vaše síry všude putují?
0: Nikam síry nevozím a všechny prodávám tady ze dvora. Mám otevřeno každý den. Současně si můžou i prohlídnout stáj a udělat si hezký výlet.
2: A prozradím, že hezký výlet sýrsky Bohumily Růžičkové je třeba ze Slatiny, kolem povodňových domků na hrad Házenburg. Tak ještě jeden telefon nás stihneme, zavolejte 475 212 212. Máte nějaký tip na dobrý, výborný lokální produkt, lokální potravinu, regionální potravinu, kterou byste rádi pochválili?
3: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Lokální potraviny, regionální potraviny, hledáme ty nej. Já mám ještě jednoho oblíbeného lokálního zemědělce, který dělá výborný mrkvový salát. Občas se zastavujeme taky na farmě. Máme jednu oblíbenou uroudnici nad Labem, tam koupíme špekáčky, nějaké to maso. A když se vrátím k sýrům, koukám na výsledky ankety. Hodně populární jsou u nás na severu kozy a produkty jako kozí sýra tak. Ale pojďme na další telefonát. Stáňa z Mostu je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já jsem před chvilkou slyšela paní Růžičkovou ze Slatiny a naprosto souhlasím s tím, že její výrobky jsou výborný.
0: Znáte je.
1: Jsou od jejich kraviček, to nejsou žádný stresovaný krávy, to ty se mají jak v ráji.
0: Ano.
1: A má výborný ty výrobky, chutný a doporučuji.
0: Takže jste spokojená. Kupujete...
1: Takže to asi všechno.
0: A z těch lokálních produktů kupujete jenom ty sýry nebo třeba někde i maso, nevím.
1: Ne, já jsem z Mostu, já většinou ty sýry. No.
0: Jenom ty sýry.
1: Maso tam je, někdy kupuju, tam je bourárna, je tam maso, taková malá masna, tak občas, no, ale...

0: Jasně.
1: Když mám cestu.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát. A mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky děkuji, hezký den. Taky
0: naschle. Petr píše, miluji zázvorový likér tady od nás z našeho kraje a píše ještě Jitka z Úlovic, miluju český křen. Novida, tak jsme se dopátrali k těm vašim nejoblíbenějším lokálním potravinám. Dobrou chuť. Český rozhlas Sever.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč. I zítra budu rád, když zavoláte. Zítřejší téma: dovolená na lodi. Byli jste někdy na lodi, pluli jste třeba na jachtě, nebo jste pluli na nějaké výletní lodi, nebo jste pluli jenom na lodi na mácháči? Toužíte po dovolené na lodi, vaše příběhy z lodí? Prostě zítra budeme u vody a doufám, že budeme v pohodě. Ale za chvilku tady pro vás už zámecké léto. Znovu navštívíme jeden z krásných zámků tady u nás a znovu samozřejmě v tuto chvíli můžeme říct, že něco hezkého od nás budete moc vyhrát.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, to už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak doli, tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov.
0: Plumlov, tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc.
0: A Niva, tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhletu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Případ zrušených letních táborů pro děti z dětských domovů budou vyšetřovat středočeští kriminalisté. Most hledá členy volebních okrskových komisí, hlásit se mohou do 8. září. Ve Zlíně hoří budova továrny, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Dnes bude na severu převažovat jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
0: Magistrát v Mostě začal hledat zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro podzimní komunální volby. Uchazeči se mohou hlásit do 8. září prostřednictvím závazné přihlášky, která je dostupná elektronicky na webových stránkách města anebo v papírové podobě na magistrátu.
3: Členem komise se může stát občan České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie, pokud je přihlášen k pobytu v obci na území České republiky. Uchazeči musí být v den složení slibu 18 let. Zároveň nesmí být kandidátem do zastupitelstva města Mostu. První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 16. září. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Ve Zlíně hoří bývalá továrna firmy Baťa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 16 jednotek. Podle policie se nikomu nic nestalo. Kouř je cítit i v samotném centru města. Americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených právě na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, během dne může být na horách a na severu kraje přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni, na horách pak 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 261 na Litoměřicku mezi Velkými Žernoseky a Kamíkem pozor na stádo skotu na vozovce a pozor si dejte po nehodě nákladního vozu s dodávkou. Taky na silnici 253 mezi Kabařovicemi a Předlicemi na Ústecku. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál, pěkný čtvrtek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Sever, právě začíná dopolední Express. Dnes v něm budeme mluvit hned o několika stavbách, několika objektech, které se díky šikovným a nadšeným lidem nadechly k novému životu. Představíme si statek Slunečnice a zámek Poláky. No a když už rekonstrukce nemovitostí, tak taky cihly. A tak dnes dojde i na muzeum cihel v Sulejovicích. Mluvit ale budeme i o fotbale nebo o tom, co upéct správně dozrávajícího ovoce. Písničky, které nestárnou, zaspívají Helena Vondráčková, Meky Žbírka a v úvodu vlastně i Karel Gott. Tak dobrý poslech a pěkný čtvrtek s námi.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Meky Žbirka a jeho Atlantida, 12 minut po desáté ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Je před námi medailonek slavného Severočecha, který dnes potěší všechny sportovní fanoušky. Ti teď aktuálně dělí svou pozornost mezi cyklistiku v rámci Tour de France a fotbalové mistrovství světa. No a my slavného Severočecha vylovíme právě z jednoho z těchto dvou sportovních odvětví. Řeč bude o jednom kdysi velmi nadaném fotbalistovi.
1: Slavní Severočeši.
2: Před 20 lety patřil mezi největší české fotbalové talenty. Záložník Luboš Hušek vysoká očekávání úplně nenaplnil, ale i přesto vybojoval dva domácí tituly a podíval se do seniorské reprezentace. Narodil se v roce 1984 v Jablonci nad Nisou. S fotbalem začínal jako malý kluk v místním klubu Elitex. Později prošel všemi mládežnickými kategoriemi v FK Jablonec. Nejprve působil v rezervním týmu a od února 2004 se naplno zabydlel v ligovém Ačku. Nejlepší roky kariéry ale prožil v pražské Spartě, která ho angažovala za odcházejícího Tomáše Sivoka. O Huška měli zájem Celtic Glasgow a Saint Etienne, ale on dal přednost Letné. Strávil tu 6 let. Hrál evropské poháry a získal 2 ligová prvenství. V roce 2012 odmítl prodloužit se Spartou smlouvu a stal se hráčem Liberce. 3 sezóny pak strávil ve slovenské Senici. Po odchodu z vrcholového fotbalu začal hrát nižší soutěže. Luboš Hušek nastoupil 15krát za českou 21. V reprezentačním A týmu si v roce 2009 zahrál několik minut v bezbrankovém přátelském utkání proti Maroku. V současné době působí jako kustod v týmu FK Jablonec.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Několik schátralých staveb v našem kraji se dočkalo svého happy endu, potkalo totiž vlastního zachránce. A my vám v turistické rubrice Křížem krajem několik těchhle zachráněných objektů představíme. A začneme na schátralém statku v Mnichově na Lounsku. Ten se totiž proměnil v penzion Slunečnice. Jak vypadala budova z 19. století před rekonstrukcí? Právě o tom si povídala redaktorka Eva Bucharová s obyvatelkou statku Petrou Adamcovou.
2: Totální ruina, bez dveří, stromy tady rostly do zdí a tak, takže některé budovy jsme museli vyloženě i kus bourat, protože to nebylo absolutně možné zachránit.
3: Nicméně materiál jste si určitě nechali.
2: Materiál jsme si nechali. Hlavní budova, kterou jsme zachránili, je stará staj a se seníkem nahoře. Zachránili jsme krov. Ten krov vlastně nám dělí podkroví na tři části. Takže my máme jenom tři pokoje. Jsou formou mezonetu, má to svůj smysl, protože my jsme chtěli původní krov a ještě viditelný, aby ty trámy zkrátka byly vidět, aby to bylo nádherný. Střecha bobrovka, zkrátka podle tradice.
3: My teď sedíme jakoby v restauraci, ale sedíme ve stáji. A velmi zajímavé je, že vy jste vlastně ty původní bílé omítky, vy jste je zrušili a vlastně přiznali jste ten původní materiál.
2: Ten je opuka, z části cihla a z části, protože tady jsme pod kopcem Oblík, Brník, Srdov, které jsou vulkanického původu, tak tady jsou i černáky, jsou tady čedíče, znělce.
3: Ty stropy mě zaujaly, jsou takové jakoby prohnuté.
2: Normálně železný klasický íčka. My jsme nechali původní stav těch stropů, který byl omítnutý. A jenom jsme to vlastně nabarvili na bílo. Vlastně ta omítka není úplně dohladka. Je to, jak jim to přišlo do té ruky. Mně se to teda strašně líbí, že tam jsou vidět samý kocouři a díry. A kdyby v téhle místnosti bylo všude režné zdivo, tak určitě by tady bylo strašně málo světla. Ta bílá prosvětlila ten prostor.
3: Tak a teď se dostáváme k tomu. Čistila jsem, natírala jsem, fermežovala jsem. Fakt jste se tady nadřela. Jako.
2: Já se přiznám, ne sama. Takový ty věci, kde jsem opravdu chtěla vědět ten detail, že to opravdu bude tak, jak chceme, tak jsme si spoustu věcí dělali sami, anebo jsme si nakoupili materiál a řekli jsme firmám, jak to chceme.
3: Vy nejste žádný stavař ani zedník, takže můžeme říct, že jste se učila za pochodu?
2: Absolutně ano. Určitě jsme tady jako nešetřili, já třeba vždycky říkám, nešetřete na střeše, nešetřete na podlaze. My tady máme zkrátka dubové podlahy. Jo, já bych nechtěla nic měkkýho, protože vidět tam každý podpatek.
3: Po druhé světové válce se tady ještě hospodařilo. Přijedou sem třeba někdy ti pamětníci a ti, co si to tady pamatují, jak to tady bylo s těmi koňmi a s tím hospodářstvím.
2: Sem jezdí pán, který mi říká, tady těma dveřma, tady ty, co vedou ten letní vstup do toho sálu, tudy jsem vodil ty moje koně.
1: Vypráví Petra Adamcová ze statku Slunečnice v Mnichově na Lounsku. Statek dnes slouží jako turistické ubytování, taky centrum jógy nebo prostor pro kurzy italského vaření. A mimo jiné je to velmi vhodné výchozí místo, pokud se chystáte na kopec Oblík.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: pohodě. Petr Kotwald a Stanislav Hložek v dopoledním expresu Českého rozhlasu Severno a po jejich písničce Výlet do muzea cihel.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Muzeum cihel dokumentuje historii cihlářství, historické cihly, střešní tašky, výrobní pomůcky i archivní materiály. To vše si lidé mohli poprvé prohlédnout letos v červnu. Do muzea cihel v Sulejovicích na Ústecku se vydala i naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Jak takové muzeum cihel vlastně vypadá?
2: Muzeum cihel zabírá dvě místnosti obecního úřadu v Sulejovicích. Na policích jsou uloženy různé cihly a pod nimi jsou popisky. Celkem můžeme vidět přes 800 kusů cihel z 8 států světa. A každá je jedinečná, výjimečná, žádná se neopakuje dvakrát. V muzeu nechybí ani vitríny s cihlářskými formami, archivními dokumenty, stůl se vzdělávacími hrami pro děti a dotyková obrazovka, na které si můžeme pustit videa o cihlářství v Čechách i o výrobě cihel. Část sbírky je umístěná i ve dvoře obecního úřadu. Sbírka cihel se stále rozrůstá, protože návštěvníci nosí do muzea další a další cihly a občas někdo nějakou tu cihlu položí i na zápraží obecního úřadu. Cihly se dají získat i výměnou. Já například doteď vůbec netušila, že existují nějací sběratelé cihel, ani to, že si cihly mezi sebou vyměňují, jako třeba filatelisté známky.
0: To já náhodou vím, ale zajímá mě, jaké zajímavé kousky si v muzeu cihel viděla.
2: No, mně přišly zajímavé všechny, obzvlášť, když jsou takhle pohromadě, protože ta různorodost výrobků, ať v barvě, tvaru nebo značení, mě dost překvapila. Obzvlášť u výrobku, který dnes vnímáme, že bude jeden jako druhý. Nejstarší cihla je z roku 1581 a nejvzdálenější exponát pochází z Egypta. Perličkou jsou cihly s otisky zvířecích stop nebo lidských prstů, výrobní zmetky anebo cihly s až umělecky vypracovaným kolkem.
0: Kolkem, co to je cihlářský kolek?
2: Je to taková značka na cihlách. Ty značky se buď vyrývaly nebo razidlem vtiskly do ještě mokré hmoty cihly, a nebo byly součástí přímo formy na výrobu cihel. Podle způsobu vytvoření jsou tedy značky, kolky, buď vtisklé do cihly, anebo vystupují nad tělo cihly. Nejdříve kolky sloužily jako rozlišení výrobce a v pozdějších dobách už měly i marketingový význam.
0: Teď nám ještě prozrať, co mají zrovna Sulejovice společného s výrobou cihel.
2: No, České středohoří vůbec bylo významnou cihlářskou oblastí a cihelna v Sulejovicích byla založena roku 1846. Tehdy obec patřila k lovosickému panství rodu Schwarzenbergů. Přestože původní cihelna dnes už neexistuje, tak se dochovalo velké množství kolkovaných cihel a ty se staly základem sbírky.
0: Říká Veronika Jaklová, my děkujeme za informace a přejeme hezký den.
2: Pěkný den a naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Helena Vondráčková a její píseň O páté. My ale máme teprve 10:00, 10 hodin a téměř 42 minut. Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Jestli se nejen dnes, ale třeba v posledních dnech nebo dokonce týdnech cítíte tak nějak unavení a bez energie, tak si teď pečlivě poslechněte dnešní babské rady Jarky Vykoupilové. Třeba pro vás budou mít návod na to, jak vrátit do vlastního života trochu radosti a energie.
1: Babské rady.
2: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega 3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Zítra mám

10 minut nám zbývá do 11. a před námi jsou dnešní tipy Českého rozhlasu Sever, tedy ty kulturní. Pokud chcete do kina na promítání pod širým nebem, mám pro vás hned dvě pozvánky. Kinematograf Bratří Čajíků, ten aktuálně parkuje v Kadani na Mírovém náměstí a dnes od 9:30 promítá film Kouzlo derby. Nejsem fotbalová faninka, ale tenhle film mě nijak neurazil. Řekla bych, že na letní večer je to příjemná zábava. Film Pod širým nebem si můžete užít i v amfiteátru kampusu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Tady je dnes už od 17:30 na programu československá komedie Dream Team. A to je film, který, byť je to také sportovní záležitost, dokonce založená na skutečné události, tak přiznám se, že já jsem ho nedala. Ale to neznamená, že vám se nemůže líbit. Pokud byste se chtěli pohnout a naučit nové taneční kroky, tak zaměřte do Ústí nad Labem k bistru Park. Tam se dnes od 17:30 bude tančit salsa. No a ještě jedna pozvánka, tentokrát na hudbu takzvaně vážnou, do kostela Panny Marie v Dubí. Když dorazíte dnes na 18. hodinu, tak uslyšíte varhaní koncert. Na varhany bude hrát Jana Pochobratská a na koncertní akordeon Jitka Baštová. Tolik tedy čtvrteční tipy, pokud jste si vybrali, tak si tu vybranou akci užijte. No a pokud zůstanete i dál s Českým rozhlasem Sever, tak vězte, že za 8 minut, tedy přesně v 11, vás čekají další zprávy s Janou Moravcovou a po 11. rozhovor s dnešním hostem. A tím by měl být majitel zámku Poláky na Chomutovsku, který si s námi bude povídat o tom, jaké to je vlastnit zámek, který honosnou stavbu tedy připomíná jenom s velkou fantazií.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první autostanda v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji zůstává nejvyšší v zemi. Kofola a Investgate vyhrály výběrové řízení na koupy společnosti, která stáčí Bílinskou kyselku. Ve Švýcarských horách zemřel český horolezec. Úřady jsou v kontaktu s pozůstalými a incident vyšetřují. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty dnes do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu zůstala na 7,2% a je dál nejvyšší v České republice. Práci v kraji hledalo bezmála 40 tisíc lidí. Nabízených volných míst přibylo na zhruba 5 000. Nejnižší nezaměstnanost byla v Praze a Pardubickém kraji. Společnost Kofola a Investgate uspěly v soutěži na koupy firmy Bohemia Healing Marienbad Waters. Informovala o tom mluvčí Kofoly Jana Ptačinská-Jirátová. Bohemia Healing Waters Marienbad stáčí minerální a léčebné vody, včetně Bílinské kyselky, Zaječické hořké nebo Rudolfova pramene. Prodej ještě bude schvalovat insolvenční soud.
2: Společnost Bohemia Healing Marienbad Waters je od loňského června v insolvenci. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splacení dluhopisů, jí hrozil zánik. Podle krizového manažera Libora Duby se jí ale podařilo stabilizovat a nový vlastník převezme podnik zbavený většiny dluhů. Ty byly ve vyšších stovkách milionů korun. Z Bíliny Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: 44-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie v kantonu Valais při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování neštěstí. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čorko řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
3: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu zaútočili. V ukrajinském Chersonu ruský dronový úder na osobní auto zabil 2 civilisty, uvedly to tamní úřady. Doněcká oblast informovala o 3 mrtvých po ruském útoku leteckou pumou na rodinný dům v oblasti Džilživka. Další 2 ženy jsou zraněné a podle úřadů ruské Rostovské oblasti ukrajinské drony v noci znovu cílily na 2 tankery v Tagadžeronském zálivu Azovského moře a poškodili je. Na plavidlech vypukly požáry. V Tverské oblasti kvůli dronovému útoku hoří jedna z nádrží v ropném skladu.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, přechodně na horách i oblačno. Nejvyšší denní teploty dnes 23 až 26 stupňů. Maxima na horách dnes do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S komplikacemi počítejte, řidiči, aktuálně v Cítolibech na Lounsku, hoří tam vozidlo, tak jeďte opatrně, nejen tam, i všude jinde, šťastnou cestu. A dál pěkné čtvrteční dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Žít na zámku a dokonce ho vlastnit je vcelku romantická představa. Když je ten zámek ale spíš ruina než honosné sídlo, pak už jeho vlastnictví zas jako takové terno nevypadá. O zámku Poláky, který se díky novému majiteli nadechl k novému životu, si budeme povídat právě s jeho majitelem. Miloš Dempír bude hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever už po písničce.
1: Dopolední expres.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Po maturitě na gymnáziu v Brně vystudoval obor správa kulturních památek. Pracoval jako správce hradu a zámku Kolštejn v Brané, poté jako vedoucí provozu expozice v zámku Častolovice. V dalších letech působil jako zástupce kastelánky na zámku Mníšek pod Brdy a v roce 2007 se stal kastelánem hradu Svojanov. No a v roce 2020 si koupil zámek. Poničený barokní zámek Poláky ve stejnojmenné obci se stal jeho majetkem a díky tomu na něm začaly probíhat záchranné práce. Miloš Dempír je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Dobrý den.
2: Dobrý den a krásné dopoledne přeji.
1: Tak už z toho zestručněného životopisu vašeho je jasné, že vás památky lákaly asi od jak těživa.
2: Tak je to taková záliba od dětství. Opravdu už, co pamatuju v raném dětství, tak jsem toužil být kastelánem a nakonec se mě to splnilo a tak vždycky říkám, že člověk by měl jít za tím svým snem.
1: Dětské romantické sny máme všichni, ale ne všichni. Je pak skutečně zrealizujeme. Proč jste si koupil vlastní zámek?
2: Protože jsem celý život pracoval na památkách a bavilo mě to, naplňovalo mě to a tak jsem si říkal, dokud člověk má ještě energii zkusit něco vlastního, zkusit něco zachránit, nějaký místo, který je krásný a o který nikdo moc nemá zájem.
1: Proč právě Poláky? Právě proto, že o ně nikdo neměl zájem?
2: A i proto a... On si mě ten zámek trochu našel sám, protože já jsem hledal dlouho a vždycky byl nějaký problém, z nějakého důvodu to nevycházelo. A tady v Polákách v podstatě žádný problém nebyl, všechno šlo hladce a zámek se mě líbil hlavně proto, že byl památkově zachovalý, nebyl zmodernizovaný a zůstalo tam spousta prvků původní výzdoby.
1: Dneska je pro většinu lidí problém koupit si byt. Nebo dům. Vy jste si koupil zámek, to vypadá jako ekonomická sebevražda.
2: Tak nad tím jsem tak nepřemýšlel, člověk musí trochu to brát s nadhledem a říkal jsem si, prostě horší už to být nemůže, buď to půjde nebo nepůjde, ale myslím si, že snad víc tomu zámku neublížím, než se stalo v minulosti.
1: Zalitoval jste někdy toho rozhodnutí, toho, že jste se stal zámeckým pánem?
2: A já si nevybavuju okamžik, kdybych vyloženě litoval. Samozřejmě krušnější období byly, ale naopak bych řekl, že celkově mě ten zámek dodnes naplňuje opravdu radostí.
1: Miloš Dempír, majitel zámku Poláky, je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. O tom, v jakém stavu zámek byl, jak se změnil a jak složité to bylo, si budeme povídat zase po písničce.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Miloš Dempír, majitel zámku Poláky na Chomutovsku, je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Vy jste si zámek pořídil v roce 2020. V jakém stavu tehdy byl?
2: Tak zámek byl tehdy v podstatě jakoby na konci své životnosti, střechy se propadaly, nebyla tam okna, zámek byl jako v šípkové růžence a to doslova byl zarostlý a nádvoří třeba bylo zasypané hromadami suti, uvnitř odpadky, nepořádek.
1: Takže prázdný a opuštěný, čemu sloužil předtím, než došel do toho ruinoidního stavu?
2: A od roku 1948 až do roku 1986 zámek spravoval státní statek. Mm-hmm. Takže tam byly kanceláře, byty, archiv, v hospodářských budovách chovali dobytek a nějakým způsobem to využívali, ale už ten zámek neudržovali.
1: Jasně. Jak velký objekt to je, aby si naši posluchači mohli udělat představu o tom, jak vypadá váš zámek?
2: Tak ta samotná zámecká budova až tak moc velká není. Je to dvoukřídlý zámek, asi 30 místností, 50 oken, věžička, kopule nad vstupem. Jakoby pěkná pohádková stavba. Ale celý ten areál je obrovský. Je to vlastně veliký dvůr, kde jsou dvě obrovské hospodářské budovy. Je tam vila, která sloužila správci velkostatku. Před zámkem je zahrada, v sousedství zámku park a za zámkem je ještě obrovský sad.
1: 30+1 a k tomu ty náležitosti. Co už se vám za těch 6 let na zámku podařilo?
2: A i když třeba návštěvníci na první pohled si to nemyslí, tak zámek je zachráněný. Hmm. Má zajištěnou statiku, opravené střechy, novou střešní krytinu, postupně se doplnila okna, opravujeme postupně interiéry, kterých už je velká část opravená a zařízená, a postupně opravujeme fasády. A v loňském roce se ty hlavní práce přesunuly na hospodářskou budovu, která teď aktuálně v podstatě je nejvíce poškozená, opravdu části už se i zřítily, tak tam vlastně jsme začali střechou a zase zajišťováním té budovy.
1: Jak moc vám do toho, co děláte, mluví památkáři? Je to objekt, který je zajímá, a jasně, vy tím vzděláním a profesí, kterou jste vykonával, máte k památkám blízko, takže předpokládám, že nějaký ten cit pro věc tam je, ale přece jenom dodržovat ty věci tak, jak byly a mají být, bývá většinou dražší.
2: Určitě bývá, ale a památkáři samozřejmě do toho zasahují a kontrolují všechny práce, které na zámku provádíme, ale na druhou stranu myslím si, že jsou i rádi, že se zámek zachraňuje a že se zámek zachraňuje takovou formou, že se nepřestavuje, že zůstává být zámkem. Záměrem je, aby byl přístupný, aby sloužil k prohlídkám, pro kulturu, kulturní akce, a tak nemyslím si, že bychom měli nějaké třecí plochy. A myslím si, že vždycky se vyhoví nebo snažím se vyhovět, když třeba chtějí něco poradit.
1: Říká Miloš Dempír, kterého kdybyste potkali na ulici, tak byste neřekli, že je to zámecký pán. Tedy kdyby na sobě neměl tričko, které hlásá zámek Poláky, ovšem majitel tam tedy napsáno nemá. Majitelem ale je, a tak si s ním budeme povídat o tom, kterak se zařizuje vybydlený zámek, kde se třeba bere nábytek do opravených pokojů, a i o dalších věcech.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever majitel zámku Poláky Miloš Dempír a společně si povídáme o tom znovu zrození zámeckém. Kde se bere mobiliář, kde se bere nábytek do zámku, který léta sloužil státnímu statku a pak jenom chátral?
2: A tak zámek vlastně byl úplně prázdný. Ze začátku tam samozřejmě nezůstalo vůbec nic. A časem vlastně jedna paní přinesla takovou malou komodu, která byla ze zámku. Něco maličko se podařilo pozbírat, ale opravdu úplný minimum. A co se klasického nábytku týče, tak opravdu jenom ta komoda. Ale povedlo se vlastně v regionu vykupovat ze starých domů nábytek, který měli lidé třeba ještě po těch starých německých rodinách. Buď na půdách, nebo v něm žili, ty domy pak třeba prodávali. A tímto způsobem se v podstatě zařídil zámek. A takovou základní myšlenkou bylo, že to bylo zařízení opravdu ze zdejšího regionu, zařízení, které opravdu používali takové ty bohaté prvorepublikové rodiny.
1: To znamená, že to nové zařízení nemůže odpovídat tomu historickému. Odpovídá alespoň rozložení pokojů a účel těch místností tomu, jak to bývalo kdysi?
2: A já jsem měl obrovské štěstí, že mě kontaktoval vnuk prvorepublikových majitelů, pan Otakar Hradčovský, který měl k dispozici rodinnou kroniku, kterou si psal jeho dědeček, i pár fotografií. A vlastně podle toho se i dařilo rekonstruovat ty pokoje a ten nábytek se vybíral tak, aby opravdu co možná nejvíce odpovídal tomu původnímu, co tam bylo. Takže to, co tam máme, samozřejmě to originální ze zámku není, ale ten zámek jako takový opravdu představuje ten prvorepublikový byt, tak jak tam tehdy ta rodina žila.
1: Když se člověk podívá na vaše webové stránky a porovná ty místnosti před rekonstrukcí a po ní, ten skok je obrovitánský. Je to skutečně z holobytu, který má ambici zřítit se na hlavu do interiérů, které jsou funkční. Co pro vás zatím v průběhu té rekonstrukce bylo to nejtěžší a co naopak nejradostnější?
2: Tak začal bych tím nejradostnějším.
1: Ano.
2: Během oprav se podařilo objevit dva barokní záklopové stropy. A to byl opravdu poklad, který se objevil. Nikdo vůbec netušil, že tam ty stropy jsou. Byly docela i zachovalé, tak zase ve spolupráci se zástupci památkové péče se podařilo ty stropy odkrýt, zrestaurovat, doplnit a dnes jsou takovým jedním z lákadel zámku. Oni nejsou samozřejmě nějak úplně jakoby výjimečné, ale ten příběh, který mají, že se je podařilo obnovit a že nikdo nevěděl, že tam jsou, tak to bylo opravdu hodně, hodně pěkný.
1: Vy jste otevřel zámek veřejnosti. V jakém režimu funguje? Kdy mohou lidé přijít a co všechno uvidí?
2: Zámek je otevřený od roku 2024 a otevírací dobu máme od března do října v těch okrajových měsících o víkendech a od června do konce září denně kromě pondělí od 10 do 17. hodin. A když se někdo netrefí do otevírací doby, tak jsem ochotný provést po předchozí dohodě v rámci možností takřka kdykoliv.
1: Já předtím, než jsme si začali povídat na mikrofon, tak jsem vám slíbila jeden vzkaz, který pro vás mám. Tak já vám ho teď předám. Je to vzkaz od herce Jaroslava Plesla. Ten miluje hrady a zámky a má na České televizi cyklus Skryté skvosty. A svěřil se naší kolegyni Slávce Brádlové při jednom z rozhovorů, že by do něj chtěl zahrnout zámek Poláky. Máte z toho radost?
2: No, mám z toho obrovskou radost, kéž by se to podařilo.
1: Tak my to panu Pleslovi vyřídíme a budeme se těšit.

0: Někdy hledáme signál.
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: S majitelem zámku Poláky Milošem Dempírem si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o čem jiném než o zámku Poláky. A už jsme si řekli, že je otevřený veřejnosti. Hrady a zámky nabízejí takové ty prohlídkové okruhy. Kolik jich máte u vás?
3: Aktuálně máme dva okruhy. Mm-hmm. Ten hlavní ukazuje, jak se na zámku žilo právě v době první republiky. Je to 12 plně zařízených prostor a návštěvníci tam můžou vidět nejenom ty úplně už obnovené, kterých už je většina, ale uvidí i pro porovnání takové ty surové nebo v různých fázích oprav.
2: Jaký je zájem? Předpokládám, že nejste ten nejvýraznější objekt na mapě českých hradů a zámků. Vědí o vás lidé? Chodí?
3: Ale naštěstí chodí. Samozřejmě, že nejsme úplně takový ten top objekt, ale jezdí k nám lidé, kteří to opravdu jakoby oceňují a zajímá je ta záchrana zámku a ten příběh toho zámku, takže opravdu ty prohlídky jsou takové velmi pozitivní a ty lidé jakoby hodně dodávají i energii k tomu, že člověk pak pokračuje dál.
2: Vy se snažíte lidi na zámek přilákat nejenom zámkem jako takovým, ale taky tam pořádáte zajímavé a zvláštní akce. Třeba teď na sobotu máte naplánovaný sraz automobilů značky Moskvič. A jako někdo, kdo prožil v Moskviči svoje dětství, můžu říct, že tuhle vaši vášeň vážně nechápu. Tak jak může někdo, kdo má rád krásné věci, jako jsou zámky, mít zároveň rád Moskviče?
3: A tak ono je to taky krásný starý auto dneska.

0: A jezdí kolem 35 a 30 Moskvičů a vždycky to má hrozně pěknou atmosféru, protože přijedou lidé, kteří jednak se znají a jsou rádi, že se vidí a jednak se i rádi pochlubí třeba návštěvníkům těmi svými vozy.
1: Další sobotu v červenci vyměníte Moskviče za kabriolety. To je teda jako razantní skok. A nebo jsou ty kabriolety ve vašem podání taky trochu divné?
0: A kabrioleti, je to zase skupina lidí, která si vyhlédla náš zámek.
1: Aha.
0: Už po druhé se vlastně vracejí. Těch loni bylo kolem 50, tak uvidíme letos. A je to zase krásná akce už tím, že na zámku máme obrovské nádvoří a ty auta, ty krásné auta, když se tam vystaví, tak to má taky svou atmosféru.
1: Takže kabriolety jsou ty klasické, pěkné, nohobl vozy, nejsou to Moskviče s uřezanýma střechama.
0: No, pro mě je hezčí ten veterán, ale ne, jsou to takové ty klasické, jakoby v dnešní době spíše ty luxusní vozy.
1: Tak pokud chcete vidět něco víc než zámek Poláky, tedy památku doplněnou auty, můžete vyrazit tuhle nebo příští sobotu, protože jak 11.
0: neděli.
1: Aha. 11. a 19. Ano, tak to není sobota, ale neděle. Na zámek Poláky, který hostí tyhle motoristické akce, a určitě si při té příležitosti nenechte ujít prohlídku zámku jako takového. Předpokládám, že si dáváte cíle, že si říkáte, letos bych chtěl pohnout s tímhle, letos bych chtěl opravit tohle. Jaký je ten nejbližší cíl?
0: Ten nejbližší cíl je velmi přízemní, protože na zámku pořád máme jenom tojku a nemáme klasické toalety, takže ten nejbližší cíl je vybudovat toalety pro návštěvníky. Už na to máme projekt a teď se šetří, aby se to mohlo zrealizovat.
1: Tak ať se brzo podaří. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byl majitel zámku Poláky Miloš Dempír. Děkujeme za návštěvu a ať se daří.
0: Já moc děkuji a srdečně zvu všechny posluchače na návštěvu zámku. Krásný den, nashledanou.

0: Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Jeden zajímavý rozhovor je za námi, ale další je před námi. Po 13. hodině pro vás pravidelně vysíláme pořad Alex a host. A dnes bude hostem Alex Minářové herec Jiří Plojhar. A dozvíte se třeba i to, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Tara je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladí Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Jak je to dnes, tak to se dozvíte v rozhovoru, který uslyšíte po 13. hodině. Jiří Plojhar dnes bude hostem Alex Minářové.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever.

0: Skupina Opět a Radeček a Mária Čírová. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Za 10 minut bude 12, tedy čtvrteční poledne, ale než k němu společně dojdeme, ještě se zastavíme za Slávkou Brádlovou v kuchyni. Právě teď přichází období, kdy to na našich zahrádkách krásně dozrává a my pak řešíme, co s těmi plody naší zahrádkářské práce dělat. Tak co s ovocem, poradí právě Slávka. Něco dobrého si upečeme.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme litý koláč s meruňkami, ale můžete použít i třešně nebo višně, zkrátka ovoce podle vaší chuti nebo podle toho, co vaše zahrada nabízí. Potřebovat budeme 3 vejce, 250 gramů polohrubé mouky, 110 gramů cukru a 1 vanilkový cukr, 150 ml mléka, 100 ml oleje a lžičku kypřícího prášku. Pak ještě špetku soli, trochu strouhané citronové kůry a na náplň si připravíme 250 gramů rikoty, takového syrovátkového sýra, 2 lžíce cukru, 1 vajíčko, 1 vanilkový cukr, asi tak 2 lžíce mléka, no a samozřejmě ty meruňky nebo jiné ovoce. Potřebovat budeme i tuk a mouku do formy anebo pečící papír. Surovin je poměrně hodně, ale všechny recepty, včetně postupu, najdete na webu Českého rozhlasu Sever. Tak a teď ten postup. Tak nejdřív zapneme troubu a vyhříváme na 180 stupňů. Meruňky vypeckujeme a nakrájíme na osminy nebo čtvrtiny, podle toho, jak jsou velké. Dortovou formu o průměru 24 cm vymažeme tukem a vysypeme moukou a nebo vyložíme pečícím papírem. Rikotu umícháme s vajíčkem, mlékem a oběma cukry do hladka. Na těsto ušleháme vejce s cukrem a vanilkovým cukrem do světlé pěny, přidáme olej a mléko a postupně zašleháváme směs mouky, cukru, vanilkového cukru, kypřícího prášku a soli. To si předem smícháme v jiné míse. Těsto vlijeme do připravené formy, na povrch rovnoměrně rozlijeme rikotovou náplň a poklademe ji nakrájenými meruňkami. Pečeme v předehřáté troubě asi 40 minut a uděláme test špejlí, jestli už je těsto propečené. Špejle by po vytažení měla zůstat suchá. A pozor, krájíme raději až po vychladnutí.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Litoměřice začaly hledat členy okrskových volební komisí pro říjnové komunální volby. Dobrovolníci ze zahraničí přijedou na 2 týdny do Ústeckých Předlic zbavit děti. Zemřela zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Do večera jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty dnes do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou hlásit na litoměřickém městském úřadě. Komise budou pracovat při říjnových volbách do zastupitelstva města. Přihlášky mohou lidé podle mluvčí radnice Michaely Rosypalové posílat nebo odevzdávat do 2. září. Přednost ale podle volebního zákona dostanou členové, které delegují politické strany, hnutí a koalice.
3: Členem volební komise se může stát každý, komu je alespoň 18 let, splňuje podmínky volebního zákona a nekandiduje v daném volebním okrsku. Za práci v komisi dostanou její členové odměnu 2,5 tisíce korun, předsedové a zapisovatelé 3,5 tisíce. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Dobrovolníci ze zahraničí pomohou se zajištěním zábavy dětí v Ústeckých Předlicích. Budou pomáhat s provozem klubu Člověka v tísni, připraví sportovní a umělecké aktivity anebo výlety po okolí. V Ústí nad Labem stráví dobrovolníci z Francie, Mexika nebo Španělska 2 týdny. V tomto týdnu o tom informovala nezisková organizace INEX. Hasiči pokračují v zásahu u požáru výškové budovy ve Zlíně, platí tam 3. stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka je na místě přibližně 20 jednotek. Město stále doporučuje lidem v okolí nevětrat, dým se šíří směrem do centra. Požár zasáhl logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk Českému rozhlasu řekl, že ve skladu bylo na 70 tisíc párů bot. Situace podle něho ovlivní dodání objednávek zákazníkům. Zatím mají zásoby z dalších skladů. Na místě v době vzniku požáru bylo podle Staňka 6 lidí. Všichni včas budovu opustili. Škodu policisté odhadli na 60 až 80 milionů korun. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitu Total Eclipse of the Heart byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka s charakteristickým chraplavým hlasem včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná.
1: Počasí.
2: Do večera jasno až polojasno, na horách nebo na severu země přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů, na severovýchodě kraje čekejte chladněji, na horách dnes mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Policie dokončuje vyšetřování srážky osobního a nákladního auta na silnici 1/9 u Sosnové. Vozy se srazily v místě, kde končí dvoupruh ve směru na Zahrádky. V Chomutově pozor v ulici Dobrovského, je tam zúžení kvůli stavebním pracem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání.

písnička, která nestárne, to byl Václav Neckář a Nestůj a pojď a navíc z filmu Páni kluci. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. No a hned vám také prozradím kontakty k nám a sem ke mně do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, to číslo telefonní to je 475 212 212 a o písničku si můžete také, jak je zvykem, napsat. Buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, tvar, první slovo, zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu, anebo si napište na e-mail, ten tady mám také. Adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď na úvod, než tady budou první telefonáty, jedna SMS-ka. Zahrajte prosím všem, kteří leží v nemocnici a prosím písničku od Věry Špinarové, která se jmenuje Zázrakem. Přeji pohodu a krásný den, Věra. Tak ať se hezky poslouchá.

0: Tolik tedy na přání Věra Špinarová, tehdy se skupinou Speciál a písnička Zázrakem. No a teď už tady je nachystaný ten první telefonát po 12. hodině a ve vysílání už vítám posluchačku Jarku z Litvínova. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste objednala také moc hezkou písničku, takovému popolednímu rozjímání. Tak co to bude pěkného a komu zahrajeme tu písničku?
1: Já bych chtěla pro všechny pracující, pro svoji rodinu a chtěla bych od pana Hrušinského Šel jsem světem.
0: Dobře, tak až se vám hezky teď v tuhle chvíli odpočívá a poslouchá a tady je ta písnička, zase někdy zkuste zavolat a něco dalšího pěkného tady spolu objevíme. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem rozstál.

0: legendární to herec a takový zpěvák, jak jsme slyšeli, a vzpomínka na něj s písničkou Šel jsem světem. Tak to byl Rudolf Hrušínský, no a já už tady mám na telefonu nachystanou další posluchačku. Opět je tady Litvínov na telefonu, ale tentokrát je posluchačka Alenka. Zdravím, dobrý den.
1: Zdravím posluchače i vás.
0: Děkuji. Tak my jsme vybrali další hezkou písničku. Vy jste říkala, že jste ji nedávno objevila a stále se jí nenabažila. Tak jaká, že to bude, jako my pustíme dalšímu?
1: Já to nezajímám vás a chtěla bych to poslat všem posluchačům, který teď poslouchají a kterým se tahle písnička líbí.
0: Dobře, doufám. Tak od nás pro vás hlavně, jo? Tak si to tam pořádně za chviličku zasilte. Za chviličku tady bude Pavel Bobek a Víc nehledám. Hezké popoledne a naslyšeno.
1: Uslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek a Víc nehledám se jmenovala další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Ve vysílání nebudu opět sám, protože na telefonu už je po nějaké době nachystaná posluchačka Líba z Děčína, kterou srdečně vítám. Neboli Libuška, jestli to takhle můžu říkat.
1: Já vás zdravím. Dobrý den, Mirečku, já vás zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A tady ta písnička bude pro Jitušku a pro Míšu Markový na Kamenickou.
0: Ano.
1: A potom pro Romanka a Káju do Benešova a pro Káju do Ústí a jinak vám všem do rádia.
0: Děkujeme.
1: A mohlo by být ještě trošku teplej, že jo?
0: Dobře, jak myslíte, já jsem k tomu vybral i písničku, jak jste si přála. Budou tady Valdemar Matuška, Olga Blechová zpívat Kvete mák a slunce pálí. Tak hezký poslech.
1: A já moc krát děkuju.
0: Není zač, budu se těšit. Naslyšenou.
1: Nasledanou.

0: Tak tolik tedy Valdemar Matuška, Olga Blechová a Kvete Máka. Slunce pálí, za námi pár telefonátů. Samozřejmě i dál můžete volat číslo do studia 475 212 212. Ale já tady mám také vaše písemné vzkazy. Tak teď jedna SMSka. Dobrý den, prosím, od zpěvačky Bonnie Tyler, která nás včera navždy opustila a odešla do muzikantského nebe, písničku Total Eclipse of the Heart. Ať na ní pěkně vzpomínáme. Děkuji, Marta z Mostu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

To je tedy vzpomínka na zpěvačku Bonnie Tyler s písničkou Total Eclipse of the Heart. No ale my se teď s tou další skladbou vrátíme na naši domácí hudební scénu a také už tady máme další z telefonátů nachystaný. Z Veltrup k nám volá Jirka. Jirka nám vypadl, to je škoda. Jirka si tady u mě objednal, říkal nějakou countryovku, že by bylo pěkné zahrát. Tak jsme tam nachystali od Mirka Hoffmana a kapely Greenhorns písničku Oranžový Express. A tady je.

0: Další z písniček, které opravdu nestárnou, tak to byl Pavel Bobek a Muž na konci světa. Co je tady také, jsou dál písničky na přání, pojďme se věnovat telefonní lince, kde už čeká paní Bohunka z Prahy. Já vás vítám a zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila zahrát písničku svýmu manželovi.
0: Ano.
1: Kterýmu je dneska 80 let. Svýmu manželovi.
0: Ano, tak běžte kousek od rádia, on se to tam vrací spožděně. Ano. No a popřejete něco pěkného, pánovi?
1: Český zdraví. A pěknou písničku od Káry Gota.
0: On si sám vybral, tak já samozřejmě mu také přeji všechno nejlepší, hodně zdravíčka. A k tomu Karel Gott a Být stále mlád, tak ať se tam máte oba pěkně a naslyšenou. Zdravíčka.

0: Karel Gott a Být stále mlád. Jsou tady písničky na přání. Pokračujeme s dalším telefonátem. Ten je z Lipové ve vysílání. Vítám paní Emilii. Dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečku.
0: Tak vy jste tam... Ano, povídejte.
1: Toho Neckáře.
0: Jak jsme se domluvili, Láska má, bude tady zpívat pan Neckář. A komu zaspívá tu písničku? Pro koho bude?
1: No, bylo by to pro moji dceru, která se musí o mě hodně starat a pro mýho zeťáka taky.
0: Ano.
1: Trochu pro toho mýho vnuka, ten taky sem tam něco udělá pro mě.
0: To je hodně, ano.
1: Protože já jsem úplně... Auto kaput,
0: řidič kaput. A hodně zdravíčka, ať je všechno v pohodě, co nejdříve přeji.
1: Jo.
0: Tak a k tomu ta písnička, Láska má a Václav Neckář snad trochu pomůže také naše vysílání s touhle písničkou. Tak hezký poslech a zase někdy.
1: Já vám moc krát děkuju, Mirečku.
0: Budu se těšit, není zač.
1: Přeju to všem, komu se to líbí.
0: Dobře, děkuju i za ně. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: otázkama. Václav Neckář, jsou tady písničky na přání. Další telefonát, ten nás zavede do Kamenického Šenova, protože tam také poslouchá a také odtamtud volá paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den vám do redakce a všem posluchačům.
0: Děkuju, děkujeme. Tak vy jste vybrala Chiquititu, jestli se nepletu.
1: Ano, já jsem vybrala Chiquititu, vy jste
0: od mi
1: vyhověl, já moc krát děkuji.
0: Není
1: a písničku posílám paní Marcelce Mazákové a písnička zaletí i do České Kamenice manželům Irence a Vaškovi Nemlajnovým. A všem posluchačům, kteří mají rádi vaše rádio. A já všem přeju krásné odpoledne a vám mnohokrát děkuji.
0: A já vám také krásné letní odpoledne a teď se skupinou ABBA naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

Posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání, a tady pro ty dnešní polední mám ještě nachystanou alespoň jednu SMSku. Prosím, Pražce od skupiny Brontosauři pro manžela Jaromíra. Jen tak, děkuju, Zdena.

0: Tolí tedy brontosauři, Pražce a polední písničky na přání jsou za námi. Že se na vás nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku vám přineseme aktuální zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host. A u večerních písniček na přání se po 18. hodině těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Soutěž na prodej firmy, která stáčí bílinskou kyselku, vyhrály společnosti Kofola a Investgate. Horská služba bude v Krušných horách upozorňovat cyklisty na nutnost mít při jízdě přilbu. Požár budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu, statika 12-patrového domu je narušená. Do večera jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Společnosti Kofola a Investgate zvítězili ve výběrovém řízení na prodej firmy Bohemia Healing Marienbad Waters, která stáčí tradiční minerální a léčivé vody Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen nebo Excelsior. Informovala o tom mluvčí Kofoly Jana Ptačinská-Jirátová. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splácení dluhopisů, hrozil zánik značek. Od června loňského roku trvá insolvenční řízení. V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních pak dalších 6. Podle policejních statistik v roce 2025 zahynulo na českých silnicích 34 cyklistů. To je o 4 méně než v roce předchozím. Loni nemělo přilbu 59% usmrcených cyklistů. Data tak potvrzují, že ochrana hlavy stále není pro cyklisty samozřejmostí. Horská služba proto bude v Krušných horách cyklistům význam přilby připomínat.
2: Členové horské služby budou v rámci projektu Na koleji s přilbou připomínat základní pravidla bezpečné cyklistiky o nadcházející víkendu na Ježíškově stezce na Božím daru v Krušných horách. Horská služba zasahovala v loni u téměř 1200 případů spojených s úrazem cyklisty na kole. V porovnání s předchozími roky počet těchto úrazů roste. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Požár budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje aktuálně 31 jednotek hasičů, dron a také chemická laboratoř. Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Podrobnosti a aktuální situaci přidal Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá a zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Hoří v areálu obuvnické firmy Vasky. Americké útoky na Irán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili, informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašhadem, kde dnes pohřbí zabitého iránského vůdce Alího Chameneího. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla přibližně 90 iránských cílů. Americký prezident Donald Trump to dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu.
0: Počasí.
1: Do večera jasno až polojasno, teploty i do 27 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice 1/13 mezi Markvarticemi a Huntířovem je neprůjezdná.
4: Upozorňuji na dopravní nehodu na železničním přejezdu mezi Huntířovem a Markvarticemi. Je to neprůjezdné.
1: Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
0: Alex
6: Českého rozhlasu.
0: A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného Dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci. Takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. Sobotu remizovala, že?
1: Prodívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče? Myslím, jako jestli se to dozvěděli potom.
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková. Mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela trochu. Nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplé jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak toho dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou teďka, nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolí já toužím.
0: Ale to byste musel znat do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, tu negativní roli jakoby obhájet, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně, no, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli? Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem jí vzal, koupil, prostě dal jsem jí do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou bankovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A byla strašná.

0: strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. Já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
1: Měl jste asi málo vína.
0: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
1: Ježiš,
0: že?
1: No,
0: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
1: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ne. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vběhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o to, jak to.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: No, i to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne, bude to Harold a Maud, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš, ale to je premiéra až v prosinci a do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s tím hraje?
1: No, dobře, úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti než od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není, no podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Začala stavba nového koryta řeky Bíliny mezi Jirkovem a Komořany. Řeka se u Uhelného lomu vrátí do přírody po 40 letech. Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům přibližně o polovinu. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se popolední zřítila. Do večera jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Řeka Bílina se na Chomutovsku po desetiletích vrátí z potrubí Ervěnického koridoru zpět do přírodního koryta. Ředitel státního podniku povodí Ohře Jan Svejkovský dnes uvedl, že nový meandrující úsek bude měřit 4 km a 700 metrů. Práce mají skončit v roce 2028. Kvůli stavbě bude v příštích měsících částečně omezován provoz na silnici 1/13 mezi Mostem a Chomutovem. Řeka Bílina kvůli těžbě uhlí v lomu ČSA protékala 3-kilometrovým potrubím 40 let. Povodí Ohře plánuje tok vrátit do stavu blízkého přírodě, tedy i s meandry a tůněmi. V budoucnu se z nového úseku může stát rybářský revír, stejně jako v jiných úsecích řeky Bíliny. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdávali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
5: Vzdanými zbraněmi by byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
6: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
4: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly skoro na 1,5 miliardy korun. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů a také vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9. hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných na 75 tisíc bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat.
0: Sport. Počasí.
4: noci čekejte jasno až polojasno, teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra tedy v pátek skoro jasno až polojasno, na horách a na severu přechodně oblačno. Teploty zítra vystoupí ojediněle i k 29 stupňům, na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Silnice 1/13 je mezi Markvarticemi a Huntířovem na Děčínsku stále neprůjezdná. Na železničním přejezdu řeší policie srážku osobního auta a vlaku. Na silnici mezi Holedečí a Měcholupy na Lonsku pozor, srazila se tam dvě osobní auta. Místem projedete, přesto jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Teď už je čas pro dnešní pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever, máme 2 hodiny odpoledne a k tomu skoro 5 minut. A za malou chvíli opět přijde na řadu zámecké léto s Františkem Kinským a nejen s ním navštívíme další zámek. Pozveme vás do Měděnce na Chomutovsku, kde jsou nově zpřístupněny nové 2 štoly. Popřejeme k 70. narozeninám hollywoodskému herci Tomu Hanksovi a představíme dalšího slavného Severočecha fotbalistu Luboše Hušeka. A nebude chybět, ani nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Tentokrát od Hany Zagorové nebo Jiřího Schillingera, ale teď už připravený Palo Habera a skupina Tým.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová a písnička s názvem Za každou chvíli s tebou. Platím jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 2 hodiny odpoledne, 12 minut a v pohodovém odpoledni ani dnes nezapomeneme na zámecké léto a tentokrát nás opět na začátek pozve na další zajímavý zámek František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavby vedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Všude zdejší jelen v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 14:23 k tomu. Jestli se chcete v nadcházejících teplých dnech opravdu schladit, tak pro vás teď máme tip. Zajděte si do štoly. Známá je štola svatého Martina v Krupce a také na Měděnci v Krušných horách. Spolek, který se o ně stará navíc, přichystal pro návštěvníky novinku a o té nám teď víc řekne přímo ve studiu Gábina Obtfoglová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tou novinkou je, že si lidé můžou projít hned dvě štoly místo jedné, jako doteď.
0: A jak je to možné?
1: No, spolek historické Rudné doly Mědník nechal obnovit spojovací komín mezi štolou Panny Marie Pomocné, tam je ten běžný návštěvnický okruh, a štolou Koňská jáma. Loni se spolku podařilo sehnat peníze a od tohoto týdne tedy nabízí i ty speciální prohlídky.
0: Gabino, kolik to tedy stálo a co bylo potřeba udělat?
1: Tak vlastně ta výdřeva a zajištění toho komína, už bylo schnilé, bylo to rozbité, takže podle Ivana Cádera ze spolku bylo potřeba to vyměnit a říkal mi, že to nebylo vůbec nic jednoduchého, že si chlapi pěkně mákli a všechno to stálo 1 137 000 korun. Většinu peněz, 60%, tvořila dotace od Ústeckého kraje, 30% zaplatil spolek ze svého, no a o zbytek se postarali různí dárci.
0: Jak si máme tu rozšířenou procházku prakticky po celém revíru představit?
1: Tak Ivan Cáder nebo některý z jeho kolegů vás provede štolou Panny Marie Pomocné, možná nahlédnete i do běžně neukazovaných prostor, no a potom podle Cádera takovým komínem po žebříku vystoupáte o zhruba 15 metrů výš do té Koňské jámy,
2: která je nedotčená uranovým průzkumem, je zhruba 50 až 60 cm široká a zhruba těch 120-130 cm výšku. Je to celý v obdélníkovém profilu a po stěnách jsou takzvané křesanice. To jsou vlastně ty pozůstatky práce těma fajslema, tím želízkem, to je ten špičák, a palička mlátkem, kdy oni vlastně dobývali tu skálu a tu rudu v ní obsaženou.
1: Součástí téhle prohlídky je i velký sál s jezerem, vlastně v hoře, v kopci. Tyhle prohlídky dělá spolek jenom jednou za den, a to večer, vždycky pro jednu určitou skupinu, která se předem domluví.
0: To počítám, je potřeba asi mít i fyzičku a také správné oblečení.
1: Ano, je to tak. Určitě obecně do jeskyní a štol je dobré mít pevné uzavřené boty, ideálně i dlouhé kalhoty a bundu nebo mikinu s dlouhými rukávy. A Ivan Cáder, podměděnec, doporučuje i rukavice.
2: Protože se leze po žebříkách, jste přece jenom v podzemí a ty žebříky jsou trošičku zaneřáděný, zabordelovaný, a hlavně v těch úzkých prostorech nahoře, kde ty návštěvníci potom někteří musí potom až na všechny čtyři, tak je prostě dobrý mít to staré oblečení, protože ty horní prostory jsou skutečně úzký.
1: No a ještě doplním, že ve štolách na Měděnci je příjemných 6 stupňů Celsia.
0: Nabídku k ochlazení pro nás měla kolegyně Gábina Obtfoglová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme.

0: Jeho čeští nezmaři za necelou minutu, hej, tady máme 14:30, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne, s vámi je Český rozhlas Sever. Tom Hanks patří už několik desetiletí k největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má více než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Dnes si připomínáme jeho 70. narozeniny.
1: My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
2: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
3: Raz, dva, tři. Pádám, dámo, pádám už na kokos, pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc, šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi, rok.
2: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
4: What do you call a thousand lawyers? Chained together at the bottom of the ocean.
5: I don't know.
2: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Forresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
6: This is Houston. Say again, please.
7: Houston, we have a problem.
2: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
8: Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
2: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
9: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám si to navždy. E-mail prostě smažu.
2: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
10: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Jiří Schillinger, jeho slavná šípková růženka, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. A teď už je čas na dalšího slavného Severočecha. Milan Knotek tentokrát zamířil do sportu, konkrétně do fotbalu.
1: Slavní Severočeši.
2: Před 20 lety patřil mezi největší české fotbalové talenty. Záložník Luboš Hušek vysoká očekávání úplně nenaplnil, ale i přesto vybojoval dva domácí tituly a podíval se do seniorské reprezentace. Narodil se v roce 1984 v Jablonci nad Nisou. S fotbalem začínal jako malý kluk v místním klubu Elitex. Později prošel všemi mládežnickými kategoriemi v FK Jablonec. Nejprve působil v rezervním týmu a od února 2004 se naplno zabydlel v ligovém Ačku. Nejlepší roky kariéry ale prožil v pražské Spartě, která ho angažovala za odcházejícího Tomáše Sivoka. O Huška měli zájem Celtic Glasgow a San Etienne, ale on dal přednost Letné. Strávil tu 6 let. Hrál evropské poháry a získal 2 ligová prvenství. V roce 2012 odmítl prodloužit se Spartou smlouvu a stal se hráčem Liberce. 3 sezóny pak strávil ve slovenské Senici. Po odchodu z vrcholového fotbalu začal hrát nižší soutěže. Luboš Hušek nastoupil 15krát za českou 21. V reprezentačním A týmu si v roce 2009 zahrál několik minut v bezbrankovém přátelském utkání proti Maroku. V současné době působí jako kustod v týmu FK Jablonec.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková, Láska na 100 let, za 10 minut, 3 hodiny odpoledne posloucháte Český rozhlas Sever a Pohodové odpoledne. Po zhruba půl roce prací město lidem znovu otevřelo parčík u léčivého pramene Luna v Lounech. Dělníci obnovili celé okolí pramene a vybudovali nové odpočinkové zóny s výhledem na České středohoří. Od proměny si město slibuje, že z místa vytvoří nový turistický cíl. Obnova vyšla zhruba na 10 milionů korun z městského rozpočtu.
1: Samozřejmě takhle to vypadá moc krásně. Na druhou stranu právě to očekávání, jak se tady budou občané chovat až ve večerních hodinách, když vlastně už okolní paneláky mají jakoby ten noční klid, tak to je asi to, co nás teď nejvíc budí ty emoce.
2: Zatímco paní Jiřina má určité obavy, paní Hana, která kolem parčíku každý den chodí do práce, naopak oceňuje nové možnosti posezení pro seniory z nedalekého domova i pro maminky s malými dětmi.
3: Já to pamatuju ještě před těma 40 lety, kdy to bylo ještě hliněná zástavba, pramen jako žárovka, vlastně tam vystřikovala ta voda, takže já jsem nadšená, mně se to moc líbí.
2: Co všechno se v parčíku obnovilo, popisuje vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Petra Kotová.
4: Došlo k úpravě zeleně, byly vlastně některé stromy, ty méně prosperující vykáceny, ale hlavně tady máme rozsáhlé nové výsadby, máme tady nové cibuloviny a trvalkové záhony. Dále jsme zde instalovali nový mobiliář, je to vlastně mobiliář, který by měl umožnit výhled na České středohoří. Dále tady máme nový altán, který slouží právě pro odpočinek, pro relaxaci.
2: Před 2 lety pramen získal od ministerstva zdravotnictví statut léčebného zdroje. Starosta Loun Milan Richtařík z ANO mi přiblížil, s jakými potížemi může voda z pramene lidem pomoci.
5: Jsou pouze 3 prameny na světě, které mají podobné složení. Jeden je ve francouzském Vichy, druhý je v gruzínském městě Boržomi a třetí je v Lounech. A je to dobré na bercové vředy, na takové malé ranky, ale je to dobré i na pohybové ústrojí. Dokonce před několika dlouhými lety byly v bývalé nemocnici umístěny balneologické vany právě na koupání v tomto léčivém prameni.
2: Do budoucna chce město hledat i možnosti komerčního využití pramene. Jak říká starosta Richtařík, s vlastními nápady mohou přijít také sami obyvatelé. Z Loun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Vašo Patejdl, mal som rád býtníkou. Zblíží se nám třetí hodina, za necelých pět minut tady budou další zprávy, mezi tím ještě František Nedvěd nebo Terry Jacks. Stále hezké odpoledne.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pohonné hmoty v Ústeckém kraji za týden zdražily o 50 haléřů. Kofola a Investgate vyhráli výběrové řízení na koupy společnosti, která stáčí bílinskou kyselku. Pořadatelé akcí v Liberci můžou žádat o zkrácení nočního klidu. Do večera jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Průměrné ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji oproti minulému týdnu mírně stouply. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 39 korun a 10 haléřů. Před týdnem byl o 50 haléřů levnější. Podobný cenový nárůst je u nafty. Za litr teď řidiči v kraji dávají průměrně 35 korun a 55 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje dlouhodobě, jsou průměrné ceny benzínu a nafty v kraji dlouhodobě přibližně o 2 koruny nižší, než jsou státem vyhlašované maximální ceny pro každý den. A nejvyšší státem povolené ceny paliv pro zítřek vzrostou o desítky haléřů. Informovalo o tom ve 14 hodin ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra maximálně 38 korun a 22 haléřů. Také benzín podraží na 41 korun a 70 haléřů za litr. Společnosti Kofola a Investgate uspěly v soutěži na koupy firmy Bohemia Healing Marienbad Waters. Informovala o tom mluvčí Kofoly Jana Ptačinská-Jirátová. Firma stáčí minerální a léčebné vody, včetně bílinské kyselky, zaječické hořké nebo Rudolfova pramene. Prodej ještě bude schvalovat insolvenční soud.
2: Společnost Bohemia Healing Marienbad Waters je od loňského června v insolvenci. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splacení dluhopisů, jí hrozil zánik. Podle krizového manažera Libora Duby se jí ale podařilo stabilizovat a nový vlastník převezme podnik zbavený většiny dluhů. Ty byly ve vyšších stovkách milionů korun. Z Bíliny Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Program některých veřejných akcí v Liberci bude moci v budoucnu pokračovat i po 22. hodině. Vedení města připravuje novou vyhlášku o nočním klidu. Součástí bude seznam akcí se zkrácenou dobou nočního klidu. Pořadatelé můžou o zařazení do seznamu žádat do konce září. O jeho konečné podobě rozhodne nové zastupitelstvo města. Akce mimo seznam budou muset dodržovat standardní dobu, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Pouze akce zařazené do přílohy výjimek proběhnou i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce jsou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu, tedy od 22. do 6. hodiny ráno.
0: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svoji funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok.
1: Počasí.
0: V noci jasno až polojasno, teploty klesnou na 13 nebo i 7 stupňů. Zítra počítejte s tím, že bude skoro jasno až polojasno. Na horách a na severu přechodně oblačno, teploty vystoupí ojediněle i k 29 stupňům Celsia. Na horách zítra počítejte s teplotami do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Brněnská se srazila dvě osobní auta. Pozor, v Českolipské ulici U Šporky, tam hasiči likvidují požár osobního auta. A silničáři kvůli havarijnímu stavu uzavřeli do září most na silnici mezi obcemi Veletice a Dobříčany na Žatecku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Z Společnost vám stále dělá Český rozhlas Sever. Příjemný čtvrtek 9. července pokračuje pohodové odpoledne. Práce na vrácení řeky Bíliny do krajiny na pomezí Mostecka a Chomutovska začnou v nejbližších týdnech. Omezí ale i dopravu na hlavním tahu z Mostu na Chomutov. Více si řekneme už za malou chvíli v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Navštívíme Libouchec, kudy kdysi vedla solná stezka, a vrátíme se na filmový festival do Karlových Varů, kam teď dorazila i francouzská herečka Juliette Binochetová. No a k tomu opět přidáme písničky, které nestárnou. Tentokrát nám zaspívá Karel Gott, později Václav Neckář, teď už ale slavný duet Lenky Filipové a Karla Zicha Mosty.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Gott a Vltava, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Brzy bude pokračovat třeba americký rocker Bruce Springsteen nebo zpěvačka Tereza Kernlová. Průzkumné vrty zjišťování kvality a složení podloží začnou z práce na navrácení řeky Bíliny z potrubí do volné krajiny na pomezí Chomutovska a Mostecka. Řeku u Jirkova před téměř 50 lety uzavřeli do více než 3 kilometrů trubek těžaři kvůli dobývání uhlí. Za několik týdnů se postupně bude vracet zpět pod širé nebe. Délka nového koryta bude téměř 5 kilometrů.
1: Toho okolí se vůbec nedotkneme, nebudeme tam do toho zasahovat. Ty biotopy, které tady vznikaly, tak jsou velice bohaté. Není to tak, že bychom tady měli opravdu měsíční krajinu. Máme tady spoustu chráněných živočichů.
2: Říká Jan Svejkovský, generální ředitel povodí Ohře, o stavbě nového koryta řeky Bíliny. Voda teď protéká 4 potrubími o délce více než 3 kilometry, mezi kterými je travnatý pás.
1: Ten se změní opravdu zásadním způsobem. Bude tam krásné takové malé korítko vodního toku, tak aby převádělo potřebný malý průtok kolem 1 m³ za sekundu. Bude tam i berma na obě strany, tak aby pojala všechnu vodu, která tady tudy může týct, to znamená dohromady v součtu 12 m³ za sekundu.
2: Území tak bude připravené zvládnout i nápor stoleté vody. Kolem nového koryta Bíliny povodí vysází i stromy.
1: Ne, že bychom tady chtěli vysadit stromy od začátku do konce, nebo keře od začátku do konce, rozhodně ne. Bude to takové jako bodové, prvkové a ta příroda si to prostě doplní tak, jak bude potřebovat.
2: Podél potrubí byl při zatrubnění řeky vybudovaný i takzvaný nouzový kanál. Ten teď poslouží při postupné likvidaci potrubí.
1: To koryto se nachází takhle, když se podíváme za těmi prvními stromky a vidíte tam takové rákosí nebo takové ty mokřadní kytky, tak to je to nouzové koryto, které tady bylo vždycky a bylo to v případě, kdyby se porušily ty trubky, tak aby ta voda neškodně se mohla do toho koryta dostat. Tam se počítá s tím, že se převede ta voda po těch úsecích, tak jak se postupně budou likvidovat ty trubky. Je předpoklad, že se to bude dělat od spodu, to znamená, jak se budou zkracovat ty trubky. Máme tady 4, takže dokážeme tu vodu pustit třeba do 2 trubek, tu další dvojici zkrátit, převést.
2: Práce začnou ještě v průběhu léta a hotovo má být v roce 2029. Povodí Ohře za vytrubnění řeky zaplatí 122 milionů korun. Řidiči musí počítat s tím, že v průběhu prací bude provoz na silnici 1/13 ve směru z Mostu do Chomutova převedený do jednoho jízdního pruhu, a to kvůli pohybu stavební techniky a nákladních aut. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 3:22, s vámi Český rozhlas Sever, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne. Brzy nás čeká Valdemar Matuška nebo zpěvačka Madonna, teď už je ale připravená opět Alena Škraňková. Představí nám další obec u nás na severu Čech, a to v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Přes obec Libouchec na Ústecku vedla kdysi solná stezka. Lidé po cestě nosili sůl, kterou pak v Děčíně nakládali na lodě a tak se dopravovala do vnitrozemí. V 19. století v Libouchci postupně vznikaly výrobny sametu, likérů, hořčice, zemědělských strojů a byly tam založeny přadlácké školy. V roce 1856 tam vznikl první poštovní úřad a finanční stráž. Jejím úkolem bylo bojovat s pašeráky zboží v česko-německém pohraničí. Libouchec proslavila i známá varhanářská rodina Fellerů. Pro místní kostel postavil varhany Franz Feller v roce 1829. Ty byly později nahrazeny jiným nástrojem, ale odborníci říkají, že zdaleka nejsou tak kvalitní jako ty původní. Libouchecký kostel svatých tří králů stojí na svém místě od roku 1357. Původní gotická stavba vyhořela, zachovala se jen východní část, a tak musel být svatostánek skoro celý postavený znovu. Libouchecký kostel je chráněnou kulturní památkou České republiky. Mnohem smutnější osud potkal renesanční zámek v Libouchci. Poznamenala ho 30letá válka, několik požárů i působení státního statku v socialistické éře. Když v roce 1989 stát prohlásil zámek za národní památku, byl už v havarijním stavu. Od května roku 2003 je zámek v soukromém vlastnictví. Majitelé se pustili do rozsáhlých oprav a na zámek se vrací život.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Zpěvačka Madonna, minuta po půl čtvrté, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jede dál. Romantická komedie Čokoláda nebo Oscary ověnčený anglický pacient, to jsou filmy, ze kterých můžou diváci znát francouzskou herečku Juliette Binocheovou. Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary dnes uvedla svůj režijní debut a pozítří převezme cenu za přínos světové kinematografii. Why you said to tell to keep me alive?
1: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová dnes na festivalu uvede svůj režijní debut, film V nás. V dokumentárním eseji se ohlíží za tanečním představením, se kterým v roce 2007 začala objíždět svět po boku britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá dynamiku jejich vztahu. Nebudou to ale jediné filmy, které francouzská herečka návštěvníkům představí, dodává umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
2: Nás poctí návštěvou na více dnů, a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stáli o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krištofem Krištofským a Abbasem Kiarostamim.
1: Na závěr festivalu Binocheová převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Václav Neckář, Láska má písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 15 hodin, skoro 40 minut k tomu. No a my se teď budeme vracet do dopoledního vysílání, do pořadu Dáme řeč s kolegou Zdeňkem Lukeslem. A tentokrát jste společně probírali regionální potraviny. A do studia se dovolal posluchač Pavel z Klínu nad Litvínovem.
1: Dobrý den, zdravím z hor.
2: Dobrý den, zdravím taky, do hor zdravíme. Máte nějaké oblíbené lokální producenty potravin nebo nějakých produktů?
1: No určitě mám, tady na Klínech. My tady máme, a moc se to neví, naprosto skvělý řeznictví, který ale zpracovává maso z flajské obory.
2: Aha.
1: Takže na Klínech si můžete koupit jelení, mufloní a je to vždycky čerstvý, je to vynikající a je to pro lidi třeba, co nemají rádi zvěřinu. Hmm. A nechci úplně dělat reklamu, ale musím, protože je to lokální. Tak tady tu zvěřinu bude milovat každý. Já to úplně miluju. I moje žena, která jinak říká, že zvěřina smrdí, jo, tak tady prostě jako bez kompromisů. Skvělý.
2: Ano, a prodává jenom maso, nebo z toho dělají i nějaký jako třeba uzeniny, paštiky a tak?
1: Ono se to nějak rozvíjí, já tam vždycky kupoval jenom maso, ale tohle asi si každý, ať si to vyzkouší, já totiž nevím, já tam nakupuji jenom maso, jo, ale tím, jak vlastně je to relativně nový, pořád se to rozšiřuje, je možný, že tam budou i nějaký výrobky už.
2: Takže řeznictví na Klínech, dobře, díky moc za tip a mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Dovolená na lodi, tak to je zítřejší téma. Láká vás dovolená na vodě? Pluli jste někdy na lodi, kam a s kým? Bydleli jste někdy třeba na houseboatu nebo vás láká jachta či plachetnice? Já se přiznám, že s rodinou alespoň pár dní v roce trávíme vždycky na kánoji, tak nevím, jestli se to počítá. Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zítra po 9. dopoledne zavolejte do studia 475 212 212. Já už teď pro vás mám Briana Adamse, Everything I Do It For You, tak zkuste zapřemýšlet, ve kterém slavném hollywoodském filmu se objevila tahle písnička.

Marek Ztracený, stále věřím, 15 hodin 47 minut a do finále jde dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Její písně zněly v rádiích po celém světě a její hlas nešel s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu. Nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler.

chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebíjovicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cidlová, Český rozhlas.

0: Tolik tedy zpěvačka, které se bohužel už nejenom u nás na severu Čech Třebíjovicích, ale vůbec v celém Česku nikdy nedočkáme. Blíží se 16. hodina, konec pohodového odpoledne po 16. po zprávách. Tady bude samozřejmě opět Humoriáda, hostem dnes DJ a moderátor, takže vlastně kolega Petr Salava. Já se budu těšit na slyšenou po 5. hodině. A tady je pro vás ještě třeba Karel Černoch.
1: Každý

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ve Vanzolfu zdržel opravy náměstí archeologický nález. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji zůstává nejvyšší v zemi. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dvě třetiny budovy se už zřítily. Do večera jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Opravy horní části náměstí ve Vanzorfu zkomplikoval archeologický nález. Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého dělníci při výkopech pro novou dešťovou kanalizaci odkryli lidské ostatky z někdejšího hřbitova. Kvůli archeologickému průzkumu musela stavební firma práce v této části přerušit. Přestavba mezitím pokračuje před radnicí a základní školou.
2: Archeologové zatím podle Seckého odkryli hroby mužů, žen i dětí. Našli také fragmenty zvonu, který se podle nich zřejmě rozpadlo při požáru kostela v roce 1829, nebo růžence, křížky a malý svatý obrázek z jednoho z hrobů. Z Vansdorfu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu zůstala na 7,2% a je dál nejvyšší v České republice. Práci v kraji hledalo bezmála 40 tisíc lidí, nabízených volných míst přibylo na zhruba 5 tisíc. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla necelých 5%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc v zemi přibližně 350 tisíc lidí. Podle úřadu práce za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Ta se navíc z velké části zřítila. Na místě stále zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru pomáhá vrtulník s bambivakem. Požár hasiči nemají pod kontrolou. Velitel zásahu Zdeněk Otrusin proto prosí lidi, aby se k místu nepřibližovali.
3: Informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
0: Začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Odhadovaná škoda jen na obuvi je až 180 milionů korun. Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě se dnes přejmenovalo na letiště Donalda Trumpa. O změně letos rozhodli poslanci floridského parlamentu a zákon na konci března podepsal guvernér Ron DeSantis. Letiště každý rok odbaví přibližně necelých 9 milionů cestujících. Je to nejbližší mezinárodní letiště od soukromé rezidence prezidenta Trumpa Mar-a-Lago ve West Palm Beach.
1: Sport.
0: Tenisový Wimbledon může mít ryze české finále ženské dvouhry. Lindu Noskovou čeká v All England Clubu souboj s Ukrajinkou Kostukovou. Karolína Muchová už hraje semifinále s Američankou Goffovou.
1: Počasí.
0: V noci jasno až polojasno s teplotami, které klesnou i k 7 stupňům. Zítra skoro jasno nebo polojasno na horách a na severu přechodně oblačno. Teploty zítra vystoupí i k 29 stupňům Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústecké křižovatce ulic Troupežnického a Bělehradská se u antikvariátu srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
5: Tak to je bezvadné.
6: Po delší době.
5: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
1: Humoriáda.

0: V dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim, 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Aha. Ano, to je
0: jeden. A to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlaha, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně, protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se, Petře, setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně a tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi.
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petra Zelhoty.
5: Zdravíme Petra.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Dobrý den.
9: přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si přál, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Bčko, děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli, takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám potřeba dodatečně k vašemu svátku, je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje, takže se pochlubte Pavlíku, panu Salavovi, a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To je
10: takže
4: dobře.
10: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štětev.
5: Tak děkujeme.
4: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zlectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá, psu na vás ve. Suna, to je zkrátka podniku, berte se u nás. U nás si vylejte vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, nehéká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čističe bot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá na zdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. Mm-hmm. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka,

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, obzvláště dámy, dobrý večer.
0: Dobrý, stačí. Dámy. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
1: Vážně, pardon.
0: My bijeme na poplach.
1: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
0: Samozřejmě.
1: Ano.
0: Českému jazyku.
1: Ano.
0: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
1: Jistě.
0: A my bychom měli...
1: Bychom měli?
0: Ano. Ano, ne. Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Aha. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
1: Tak je chyták.
0: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
1: Bychom chtěli.
0: Proč mi pořád skáčeš do
1: určitě
0: řeči?
1: Určitě bychom.
0: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
1: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
0: Ne.
1: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťáč.
0: Já bych to tady...
1: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
0: To je jedno. Máme...
1: Helmut
0: je
1: Junge.
0: Je to jedno úplně.
1: A je to všem jedno.
0: Ano.
1: Helmut Siegfried Junge. Junge.
0: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
1: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
0: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
1: Ano.
0: Je to tím, že noha je párový orgán,
1: párový.
0: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
1: ano.
0: Oči jsou párový orgán.
1: Dvě ledviny jsou párový
0: ano,
1: orgán.
0: Správně, no.
1: Dvě plíce,
0: ano,
1: dva orgány.
0: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
1: Ano.
0: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
1: No, prosím vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Další humor jádinský souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na slyšenou.
3: Díky. Dobré,
2: dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Zdravíme tady Honza. Já vás zdravím všichni do studiu.
2: My vás.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rok nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavelta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos... Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Já od dětské nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova,
9: ano.
8: A tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
8: ne,
9: neplatí.
8: Ne, ne, mýlíš se.
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak. Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: Ne, to nevím. Ne.
9: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ty z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně Teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde zugrund.
9: Ano, česky správně, zugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no, to nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty?
9: Epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi opatrně.
9: Bude moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba jasně. Mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kopie.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný, tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prosím vás, ona není jde pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se ji ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Vždyť je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Případ zrušených letních táborů pro děti z dětských domovů budou vyšetřovat středočeští kriminalisté. V části Klášterce nad Ohří zítra nepoteče voda. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Do večera jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty stále i do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měli odjet děti ze 7 domovů, 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
1: V některých částech Klášterce nad Ohří zítra nepoteče pitná voda. Jde o ulice Vítězná, Karlovarská, také Ruská, Třebíského a Havlíčkova. Důvodem je plánovaná rekonstrukce vodovodního řadu. Informovali o tom severočeské vodovody a kanalizace. Omezení má trvat od 9 do 15 hodin. Náhradní zásobování budou zajišťovat cisterny. Už jen do konce léta zůstane v liberecké zoologické zahradě slonice Bala, pak jí čeká přesun do speciálního centra ve Velké Británii, které se zaměřuje na péči o starší slony. Bala je už 5 let ve výběhu sama a nepřítomnost dalšího slona má nepříznivý dopad na její psychiku. Kvůli technickému stavu a velikosti libereckého slonince není možné dalšího slona pořídit. Do výběhu teď Bala dostala cvičný kontejner, aby náročný transport zvládla v klidu. Návštěvníci zahrady si teď můžou každý den ve 14 hodin vyslechnout od chovatelů, jak příprava na transport probíhá a proč už není možné v Liberci slony dál chovat. Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
3: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pátek, čekejte skoro jasno až polojasno, jen na horách a na severu přechodně oblačno. Teploty zítra ojediněle vystoupí i k 29 stupňům, na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na průtahu obcí Doksany po silnici 608 pozor, kvůli opravám je tam zavedený střídavý jednosměrný provoz a připomínáme práce na ulici v Chomutově, v ulici Dobrovského je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Máme tu stále čtvrtek 9. července, drahuškám přejeme všechno nejlepší k svátku, posloucháte Český rozhlas Sever a právě teď je čas na odpolední Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Informace od nás ze severu Čech má teď pro nás připravené František Janeč.
2: Začínají práce na navrácení řeky Bíliny z potrubí Rvěnického koridoru do volné krajiny na pomezí Chomutovska a Mostecka. Řeku u Jirkova na přelomu 70. a 80. let minulého století uzavřeli do více než 3 kilometrů trubek těžaři kvůli dobývání uhlí v lomu ČSA. Jak dnes řekl generální ředitel povodí Ohře Jan Cvejkovský, stavební firma teď postupně přepustí vodu z potrubí do nouzového koryta.
3: Tam se počítá s tím, že se převede ta voda po těch úsecích, tak jak se postupně budou likvidovat ty trubky.
2: Práce mají trvat do roku 2028. Společnosti Kofola a Investgate uspěly v soutěži na koupy firmy Bohemia Healing Marienbad Waters, informovala o tom mluvčí Kofoly Jana Ptačinská-Jirátová. Firma stáčí minerální a léčebné vody, včetně bílinské kyselky, zaječické hořké nebo Rudolfova pramene. Prodej bude ještě schvalovat insolvenční soud. V Mostě nebo Litoměřicích začal výběr členů okrskových volebních komisí pro říjnové komunální volby. Členem volební komise se může stát každý, komu je alespoň 18 let, splňuje podmínky volebního zákona a v daném volebním okrsku nekandiduje. Za práci v komisi dostanou její členové odměnu 2,5 tisíce korun, předsedové a zapisovatelé pak 3,5 tisíce. Volby do zastupitelstev a také do třetiny senátu se budou konat 9. a 10. října. Historický spolek obnovil komín spojující dvě podzemní štoly na Měděnci na Chomutovsku v Krušných horách. Zájemci se ze štoly Panny Marie Pomocné dostanou o 15 metrů výš do štoly Koňská jáma. Kromě pevných bot doporučuje Ivan Cáder ze spolku na tuto cestu i staré oblečení a rukavice.
4: V těch úzkých prostorech nahoře, kde ty návštěvníci potom někteří musí potom až na všechny čtyři, tak je prostě dobrý mít to staré oblečení. Ty horní prostory jsou skutečně úzký.
2: Opravy horní části náměstí ve Varnsdorfu zkomplikoval archeologický nález. Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého dělníci při výkopech odkryli lidské ostatky z někdejšího hřbitova. Kvůli archeologickému průzkumu musela stavební firma práce přerušit. Archeologové podle Seckého zatím odkryli jen několik hrobů. Našli ale také fragmenty zvonu, který se podle nich zřejmě rozpadl při požáru kostela v roce 1829.
1: Regionální informace měl teď pro nás František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Miroš Birka, Marika Gombitová, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever a budeme mít skoro 15 minut po 17. hodině. Průzkumné vrty, zjišťování kvality a složení podloží, tak začnou práce na navrácení řeky Bíliny z potrubí do volné krajiny na pomezí Chomutovska a Mostecka. Řeku u Jirkova před téměř 50 lety uzavřeli do více než 3 kilometrů trubek těžaři kvůli dobývání uhlí. Za několik týdnů se postupně bude vracet zpět pod širé nebe. Délka nového koryta bude téměř 5 kilometrů.
1: Toho okolí se vůbec nedotkneme, nebudeme tam do toho zasahovat. Ty biotopy, které tady vznikaly, tak jsou velice bohaté. Není to tak, že bychom tady měli opravdu měsíční krajinu. Máme tady spoustu chráněných živočichů.
2: Říká Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře, o stavbě nového koryta řeky Bíliny. Voda teď protéká 4 potrubími o délce více než 3 kilometry, mezi kterými je travnatý pás.
1: Ten se změní opravdu zásadním způsobem. Bude tam krásné takové malé korítko vodního toku, tak aby převádělo potřebný malý průtok kolem 1 metru krychlového za sekundu. Bude tam i berma na obě strany, tak aby pojala všechnu vodu, která tady tudy může týct, to znamená dohromady v součtu 12 metrů krychlových za sekundu.
2: Území tak bude připravené zvládnout i nápor stoleté vody. Kolem nového koryta Bíliny Povodí vysází i stromy.
1: Ne, že bychom tady chtěli vysadit stromy od začátku do konce, nebo keře od začátku do konce, rozhodně ne. Bude to takové jako bodové, prvkové a ta příroda si to prostě doplní tak, jak bude potřebovat.
2: Podél potrubí byl při zatrubnění řeky vybudovaný i takzvaný nouzový kanál. Ten teď poslouží při postupné likvidaci potrubí.
1: To koryto se nachází takhle, když se podíváme za těmi prvními stromky a vidíte tam takové rákosí nebo takové ty mokřadní kytky, tak to je to nouzové koryto, které tady bylo vždycky a bylo to v případě, kdyby se porušily ty trubky, tak aby ta voda neškodně se mohla do toho koryta dostat. Tam se počítá s tím, že se převede ta voda po těch úsecích, tak jak se postupně budou likvidovat ty trubky. Je předpoklad, že se to bude dělat odspodu, to znamená, jak se budou zkracovat ty trubky. Máme tady 4, takže dokážeme tu vodu pustit třeba do 2 trubek, tu další dvojici zkrátit, převést.
2: Práce začnou ještě v průběhu léta a hotovo má být v roce 2029. Povodí Ohře za vytrubnění řeky zaplatí 122 milionů korun. Řidiči musí počítat s tím, že v průběhu prací bude provoz na silnici 1/13 ve směru z Mostu do Chomutova převedený do jednoho jízdního pruhu, a to kvůli pohybu stavební techniky a nákladních aut. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Luci jste určitě poznali, 17 hodin 23 minut na Českém rozhlase Sever. Pokračuje Den v kraji a jdeme si něco říct o počasí.
1: Počasí.
0: A právě proto teď vítám na telefonní lince meteoroložku Janu Ertovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak venku další krásný prázdninový den. Jak to tam tedy právě teď vypadá?
2: Tak máme opravdu slunečno a teploty teď aktuálně nejčastěji od 24 do 27 stupňů Celsia.
0: Pojďme se podívat na ten další vývoj večer v noci.
2: V podstatě nebude se nám nic měnit, očekáváme, že bude jasná noc, ranní teploty nám budou kasat na 13 až 10 stupňů Celsia a taky se nám už konečně začne uklidňovat ten vítr, sice stále severozápadní, ale během noci očekáváme, že bude pouze do 4 metrů za sekundu a pouze na horách tam bude ještě mírný 2 až 6 metrů za sekundu, ale i tam se postupně začne vítr uklidňovat.
0: Mm-hmm. Jak to vidíte zítra, tedy 10. července?
2: V podstatě stejně jako dnes, akorát, že bude ještě o něco tepleji, takže zítra bude převládat slunečné počasí s teplotami do těch 27 stupňů Celsia a na tom jeho západě Ústeckého kraje, tam by ta teplota mohla jít ještě výš, tam možná až do 29 stupňů Celsia, na horách do 23 a vítr nám zítra zůstane taky slabý, takže do 4 metrů za sekundu, takže zítra velmi hezký, teplý letní den.
0: Mm-hmm. Prázdniny a léto pokračují. Já moc děkuji za takovou předpověď. A nikdy příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Zpěvák Michael Jackson za malý moment bude pokračovat a v Abidaněk, teď už máme 17:30, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Jestli se chcete v nadcházejících teplých dnech opravdu schladit, tak pro vás máme jeden tip, zajděte si do štoly. Známá je štola svatého Martina v Krupce a také na Měděnci v Krušných horách. Spolek, který se o ně stará, navíc přichystal pro návštěvníky novinku a o té nám teď víc řekne Gábina Hauptfoglová.
1: Tou novinkou je, že si lidé můžou projít hned dvě štoly místo jedné, jako doteď.
0: A jak je to možné?
1: No, spolek historické Rudné doly Mědník nechal obnovit spojovací komín mezi štolou Panny Marie Pomocné, tam je ten běžný návštěvnický okruh, a štolou Koňská jáma. Loni se spolku podařilo sehnat peníze a od tohoto týdne tedy nabízí i ty speciální prohlídky.
0: Gabino, kolik to tedy stálo a co bylo potřeba udělat?
1: Tak vlastně ta výdřeva a zajištění toho komína, to už bylo schnilé, bylo to rozbité, takže podle Ivana Cádera ze spolku bylo potřeba to vyměnit a říkal mi, že to nebylo vůbec nic jednoduchého, že si chlapi pěkně mákli a všechno to stálo 1 137 000 korun. Většinu peněz, 60%, tvořila dotace od Ústeckého kraje, 30% zaplatil spolek ze svého, no a o zbytek se postarali různí dárci.
0: Jak si máme tu rozšířenou procházku prakticky po celém revíru představit?
1: Tak Ivan Cáder nebo některý z jeho kolegů vás provede štolou Panny Marie Pomocné, možná nahlédnete i do běžně neukazovaných prostor, no a potom podle Cádera takovým komínem po žebříku vystoupáte o zhruba 15 metrů výš do té Koňské jámy,
2: která je nedotčená uranovým průzkumem, je zhruba 50 až 60 cm široká a zhruba těch 120-130 cm výšku. Je to celý v obdélníkovém profilu a po stěnách jsou takzvané křesanice. To jsou vlastně ty pozůstatky práce těma fajslema, tím želízkem, to je ten špičák, a palička mlátkem, kdy oni vlastně dobývali tu skálu a tu rudu v ní obsaženou.
1: Součástí téhle prohlídky je i velký sál s jezerem, vlastně v hoře, v kopci. Tyhle prohlídky dělá spolek jenom jednou za den, a to večer, vždycky pro jednu určitou skupinu, která se předem domluví.
0: To počítám, je potřeba asi mít i fyzičku a také správné oblečení.
1: Ano, je to tak. Určitě obecně do jeskyní a štol je dobré mít pevné uzavřené boty, ideálně i dlouhé kalhoty a bundu nebo mikinu s dlouhými rukávy. A Ivan Cáder, podměděnec, doporučuje i rukavice.
2: Protože se leze po žebříkách, jste přece jenom v podzemí a ty žebříky jsou trošičku zaneřáděný, zabordelovaný, a hlavně v těch úzkých prostorech nahoře, kde ty návštěvníci potom někteří musí potom až na všechny čtyři, tak je prostě dobrý mít to staré oblečení, protože ty horní prostory jsou skutečně úzký.
1: No a ještě doplním, že ve štolách na Měděnci je příjemných 6 stupňů Celsia.
0: Nabídku k ochlazení pro nás měla kolegyně Gábina Hauptfoglová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Den v kraji.

0: sebe.
1: Máme jen sebe, bratři nedvědi, v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. 17 hodin a 40 minut.
2: Regionální stopař.
1: Muzeum cihel dokumentuje historii cihlářství. Historické cihly, střešní tašky, výrobní pomůcky i archivní materiály, to vše si lidé mohli poprvé prohlédnout letos v červnu. Do muzea cihel v Sulejovicích na Ústecku se vydala i naše regionální stopařka Veronika Jaklová, která si povídala s kolegyní Lenkou Šobovou.
3: Jak takové muzeum cihel vlastně vypadá?
4: Muzeum cihel zabírá dvě místnosti obecního úřadu v Sulejovicích. Na policích jsou uloženy různé cihly a pod nimi jsou popisky. Celkem můžeme vidět přes 800 kusů cihel z 8 států světa. A každá je jedinečná, výjimečná, žádná se neopakuje dvakrát. V muzeu nechybí ani vitríny s cihlářskými formami, archivními dokumenty.

0: instrumenty, stůl se vzdělávacími hrami pro děti a dotyková obrazovka, na které si můžeme pustit videa o cihlářství v Čechách i o výrobě cihel. Část sbírky je umístěná i ve dvoře obecního úřadu. Sbírka cihel se stále rozrůstá, protože návštěvníci nosí do muzea další a další cihly a občas někdo nějakou tu cihlu položí i na zápraží obecního úřadu. Cihly se dají získat i výměnou. Já například doteď vůbec netušila, že existují nějací sběratelé cihel, ani to, že si cihly mezi sebou vyměňují, jako třeba filatelisté známky.
1: To já náhodou vím, ale zajímá mě, jaké zajímavé kousky si v muzeu cihel viděla.
0: No, mně přišly zajímavé všechny, obzvlášť, když jsou takhle pohromadě, protože ta různorodost výrobků, ať v barvě, tvaru nebo značení, mě dost překvapila. Obzvlášť u výrobku, který dnes vnímáme, že bude jeden jako druhý. Nejstarší cihla je z roku 1581 a nejvzdálenější exponát pochází z Egypta. Perličkou jsou cihly s otisky zvířecích stop nebo lidských prstů, výrobní zmetky anebo cihly s až umělecky vypracovaným kolkem.
1: Kolkem, co to je cihlářský kolek?
0: Je to taková značka na cihlách. Ty značky se buď vyrývaly nebo razidlem vtiskly do ještě mokré hmoty cihly, a nebo byly součástí přímo formy na výrobu cihel. Podle způsobu vytvoření jsou tedy značky, kolky, buď vtisklé do cihly, anebo vystupují nad tělo cihly. Nejdříve kolky sloužily jako rozlišení výrobce a v pozdějších dobách už měly i marketingový význam.
1: Teď nám ještě prozrať, co mají zrovna Sulejovice společného s výrobou cihel.
0: No, České středohoří vůbec bylo významnou cihlářskou oblastí a cihelna v Sulejovicích byla založena roku 1846. Tehdy obec patřila k lovosickému panství rodu Schwarzenbergů. Přestože původní cihelna dnes už neexistuje, tak se dochovalo velké množství kolkovaných cihel a ty se staly základem sbírky.
1: Říká Veronika Jaklová, my děkujeme za informace a přejeme hezký den.
0: Pěkný den a naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Italská dvojice Ricky je povery v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Za 11 minut je tady 18. hodina. Kastelán Miloš Dempír se v roce 2020 stal majitelem opravdového zámku. Koupil poničený barokní zámek Poláky ve stejnojmenné obci nedaleko Nechranické přehrady a zahájil první záchranné práce. Miloš Dempír byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a kolegyni Lence Šobové prozradil, že na zámku v Polákách mají dva prohlídkové okruhy.
1: Aktuálně máme dva okruhy. Mm-hmm. Ten hlavní ukazuje, jak se na zámku žilo právě v době první republiky. Je to 12 plně zařízených prostor a návštěvníci tam můžou vidět nejenom ty úplně už obnovené, kterých už je většina, ale uvidí i pro porovnání takové ty surové nebo v různých fázích oprav.
2: Jaký je zájem? Předpokládám, že nejste ten nejvýraznější objekt na mapě českých hradů a zámků. Vědí o vás lidé? Chodí?
1: Ale naštěstí chodí. Samozřejmě, že nejsme úplně takový ten top objekt, ale jezdí k nám lidé, kteří to opravdu jakoby oceňují a zajímá je ta záchrana zámku a ten příběh toho zámku. Takže opravdu ty prohlídky jsou takové velmi pozitivní a ty lidé jakoby hodně dodávají i energii k tomu, že člověk pak pokračuje dál.
2: Teď na sobotu máte naplánovaný sraz automobilů značky Moskvič. Tak jak může někdo, kdo má rád krásné věci, jako jsou zámky, mít zároveň rád Moskviče?
1: A tak ono je to taky krásný starý auto, dneska už jsou to veteráni a já to mám zase jako takovou nostalgii taky z dětství, protože jsem i jako dítě v něm byl odchovaný a bylo to moje první auto, který jsem řídil.
2: Kolik aut se vám tam tak v sobotu sjede, máte představu?
1: Jezdí kolem 35 Moskvičů a vždycky to má hrozně pěknou atmosféru, protože přijedou lidé, kteří jednak se znají a jsou rádi, že se vidí a jednak se i rádi pochlubí třeba návštěvníkům těmi svými vozy.
2: Předpokládám, že si dáváte cíle, že si říkáte, letos bych chtěl pohnout s tímhle, letos bych chtěl opravit tohle. Jaký je ten nejbližší cíl?
1: Ten nejbližší cíl je velmi přízemní, protože na zámku pořád máme jenom tojku a nemáme klasické toalety, takže ten nejbližší cíl je vybudovat toalety pro návštěvníky. Už na to máme projekt a teď se šetří, aby se to mohlo zrealizovat.
2: Tak ať se brzo podaří. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byl majitel zámku Poláky Miloš Dempír. Děkujeme za návštěvu a ať se daří.
1: Já moc děkuji a srdečně zvu všechny posluchače na návštěvu zámku. Krásný den, nashledanou.
0: Miloše Dempíra zpovídala Lenka Šobová v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď už ale končí pravidelný den v kraji. Po 18. hodině vás čekají písničky na přání a Míra Tartárek.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Ústeckém kraji v týdnu zdražily o 50 haléřů. Lidé v Libereckém kraji odevzali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. V noci jasno nebo polojasno, teploty ale klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Průměrné ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji oproti minulému týdnu mírně stouply. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 39 korun a 10 haléřů. Před týdnem byl o 50 haléřů levnější. Podobný cenový nárůst je u nafty. Za litr teď řidiči v kraji dávají v průměru 35 korun a 55 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje dlouhodobě, jsou průměrné ceny benzínu a nafty v Ústeckém kraji dlouhodobě přibližně o 2 koruny nižší, než jsou státem vyhlašované maximální ceny pro každý den. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího Liberecké krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů, celkem 170 v červnu. Lidé odevzdávali také střelivo, munici a výbuštiny. Podle policie zatím žádná ze zbraní neposloužila ke spáchání trestného činu.
2: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl dnes po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry, s těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu anebo kvůli zásahům do fungování státní správy. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za ně platí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůstem jsou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu. Říká to Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
3: Jen v prvním poletí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
0: Počasí.
1: V noci jasno až polojasno, teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pátek, skoro jasno až polojasno, na horách a na severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí zítra ojediněle i k 29 stupňům Celsia. Na horách čekejte teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na 31. kilometru dálnice D8 ve směru na Německo pozor na odstavený kamion v levém pruhu. V České Lípě se u prodejny Albert u výpadovky na Nový Bor srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

Tolik písnička, která nestárne, a s ní Pavel Didovič. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek. No a také jsou tady večerní písničky do přání, a tak tady máme pro vás nachystané kontakty do studia. O písničku se tedy můžete zavolat, číslo telefonu to je 475 212 212, anebo si o písničku napište buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak, a potom už následuje text vašeho přání. No a také tady mám samu sebou e-mail. Adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, nás už čeká první písnička na přání, k ní tady mám e-mail a budeme slavit kulatiny, jak se dívám. A já to tady přečtu. Právě dnes slaví 70. narozeniny paní Jiřina Ristová z Rumburku. Přejeme jí příjemnou oslavu, plnou dobré nálady, hodně zdraví, štěstí, lásky a přátelé. A posíláme píseň Pro radost chci tě mít od Jirky Korna, klub seniorů Rumburk. A já se přidávám, tak všechno nejlepší.

0: pěkný večer, pěkná písnička, navíc jsme ji hráli ke krásným kulatým narozeninám. Tak to byl Jirka Korn a Chci tě mít a teď už ten první telefonát po 18. hodině a ve vysílání vítám a paní Dášu z Ústí nad Labem po nějaké době. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro.
0: Tak písnička...
1: Jsem ráda, že vás taky slyším.
0: Jo, já také.
1: Písničku bych věnovala manželovi.
0: Ano.
1: A Marušce Růžičkovi a taky vám.
0: Já
1: a všem
0: děkuju.
1: Posluchačům, co poslouchají Rádio Sever.
0: A také vám.
1: Děkuju.
0: A také vašemu pánovi, že ho zdravím. Tak, Michal Tučný, báječná ženská, ať se báječně poslouchá, Český rozhlas Sever. Zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Dobrá, naslyšenou.

0: Vážná ženská, Michal Tučný, jsou tady písničky na přání a budou tady až do 19 hodin a já tady mám už nachystaný další telefonát z Ústí nad Labem ve vysílání. Vítám posluchačku Monču, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak domluvili jsme, že tady bude teď za chviličku něco svižnějšího ještě víc, než byl Michal Tučný. Verona, na mě nečekej, ano, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak a komu zahrajeme, povídejte.
1: To bude pro všechny lidičky, co poslouchají.
0: Ano.
1: Pro kamaráda Matěje, co je u kámoše, pro něho taky.
0: Ano.
1: Vám do rádia a pro všechny.
0: A taky pro vás, ať si užijete tu dovolenou, jo, jak jsme si tady povídali. Tak za chviličku, Verona, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Děkuju.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio.

Verona, na mě nečekej, jsou tady písničky na přání, posloucháte Český rozhlas Sever, za námi první telefonáty. Než tady budou další, tak já tady mám dnes také spoustu vašich písemných vzkazů. Pojďme si teď přečíst další z e-mailů. Krásný letní podvečer vám i všem do rádia, děkujeme. Zahrajte prosím písničku od Karla Gotta, Cantilena, pro mého tačku, také Karla Dohlinska a třeba i pro všechny, kteří mají také rádi. Děkujeme, Klára s dětmi Litvínov. Zdravíme do Litvínova, tady je Karel Gott.

0: Karel Gott a Cantilena, tak to byla písnička na přání k e-mailu. Ta další už bude k dalšímu telefonátu. Číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Milena z Českého ráje. Zdravím, vítám. Dobrý večer do Českého ráje.
1: No, dobrý večer, pane Míro. A zdravím všechny posluchače. A tuhle písničku posílám hlavně Květušce a Romanovi. Potom zdravím Marušku do Chomutova, Ivetku do České Lípy a Marcelku do Neštěnic.
0: A písnička je pro vás.
1: Děkuju a ještě řeknu jednou, že jsem moc ráda, že už jste zase s námi.
0: Já moc děkuju, já jsem taky s vámi rád samozřejmě. Tak Marcel z Možek nám bude zpívat, tak mi odpusť. A i vám se určitě teď bude hezky poslouchat ta písnička, tak já ji pouštím a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: A děkuju vám moc.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Marcel Zmožek a tolik tedy písnička, tak mi odpusť. Pojďme se zase teď podívat na další váš písemný zkaz a další z vašich e-mailů, kde ho mám tady. Hezký čtvrtek, dnes má 70. narozeniny americký herec Tom Hanks. Naposledy jsem s ním viděla film Toy Story 5, příběh Hraček 5, kde dabuje animovanou postavičku šerifa Woodyho. Viděla jsem verzi v původním znění z titulky a z filmu Toy Story příběh Hraček je single zpěvačky Taylor Swift a písnička I Knew It, I Knew You. Drahoslavám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia děkujeme a také všem posluchačům. Sylvie z Prahy.

0: písnička Posel dobrých zpráv. Co je tady také stále dál, jsou písničky na přání, tak pojďme někoho dalšího propojit do vysílání, dalšího, kdo čeká na telefonu číslo 475 212 212 a tou čekající je posluchačka Marcela z Ústí nad Labem Neštěmic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Miro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: I za ně děkuju. Tak, vy jste říkala, že už dlouho nehrála písnička Český ráj a navíc před chvíličkou volala posluchačka z Českého ráje, tak si ji zahrajeme, já jsem pro.
1: Ano.
0: Komu zahrajeme?
1: Slyšela jsem paní Milenku z Českého ráje, tak ano, posílám tuhle písničku. Pak bych ji poslala ještě Dominice a mamince Jarce, Marušce ze Šistajovic a z Chomutova. A dobře. Jinak zdravím vaši maminku ještě.
0: Děkuju, děkuju.
1: Nemáte zač. A jinak nechávám zahrát pro ty, co si dáváme zahrát a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: I na ně myslíme a právě posíláme písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila. Ať i vám se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

Tak tolik je Iveta Simonová a Milan Chladil a Český ráj v písničkách na přání a pojďme se zase na skok teď podívat na e-mail a jak se dívám, budeme hrát k narozeninám. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Veselé trojky, už je nám zas o rok víc, pro pana Miroslava z Litoměřického dnešním narozeninám. Je to tvůj den v roce jediný, kdy oslavuješ narozeniny, proto ti přejeme stůj co stůj, ať je šťastný život tvůj, vše nejlepší přeje kamarádka.

0: Politedy veselá trojka už je nám zas rok víc a pomalu se blížíme k závěru písniček na přání. Tak pojďme do vysílání propojit ještě alespoň jeden telefonát. A ten je z Litvínova, volá nám paní Helena. Dobrý večer.
1: Dobrý den, Mirečku. No, mě bude o rok víc v srpnu taky, no bohužel.
0: Popřejeme potom, no. Až to bude aktuální.
1: Tak. No, za chvilku.
0: Písnička tak bude z Francie, já, tak jaká a komu?
1: No, tak já bych chtěla zahrát Jirkovi s Ilonkou, potom Helence, jo. Mm. Dneska je to 7 měsíců, co zemřel ten její přítel, utíká to strašně moc,
0: ano, ano.
1: 9. Potom jsem to chtěla pro paní Jitku na zahradu, zarežitinovat z toho, z Derimexu. Potom Herbertovi a paní Lindě do toho Heibronu. Marcel to je z Neštěny.
0: Ano.
1: A vaší mamince a děkuju, vám a děkuju. Vaší sestře Věrušce.
0: Děkuji i za ní. No a jakou písničku zahrajeme? Uveďte to, vy to řeknete hezčí.
1: No, zahrajeme to a zase to říkali
0: Miri
1: Santa Maria do Amer od Miri Matěje.
0: A já to pouštím a ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: A pro dnešek jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale nebojte, další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer a zítra se v obou časech těším určitě na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Práce na vrácení řeky Bíliny do krajiny na pomezí Mostecka a Chomutovska začnou v nejbližších týdnech. V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda až na výjimky vhodná ke koupání. Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. V noci jasno až polojasno, teploty ale klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Během července začnou práce na navrácení řeky Bíliny z potrubí do volné krajiny na pomezí Chomutovska a Mostecka. Řeku u Jirkova na přelomu 70. a 80. let minulého století uzavřeli do více než 3 kilometrů trubek těžaři kvůli dobývání uhlí. Během stavby přepustí stavební firma vodu z potrubí do nouzového koryta. Více řekl dnes generální ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
4: Tam se počítá s tím, že se převede ta voda po těch úsecích, tak jak se postupně budou likvidovat ty trubky. Je předpoklad, že se to bude dělat od spodu, to znamená, jak se budou zkracovat ty trubky. Máme tady 4, takže dokážeme tu vodu pustit třeba do 2 trubek, tu další dvojici zkrátit, převést.
2: Práce skončí v roce 2029. V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou vhodná ke koupání. Krajská hygienická stanice upozornila na zhoršenou kvalitu vody v rybníku Chlumec a v zatopeném dole Varvažov na Ústecku a také v jezeře Chmelař u Úštěka, kde se objevily zelené řasy. Na ostatních pravidelně sledovaných přírodních koupalištích je voda podle hygieniků čistá a ke koupání bez omezení. Hygienici pravidelně zjišťují kvalitu vody na 20 míst v regionu. Informace měření jsou dostupné na webových stránkách. Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusin. Hoře začalo ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad i zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se dnes zřítila. Podle Otrusina hasiči nemohli zasahovat uvnitř.
5: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
2: Odhadovaná škoda jen na obuvi je až 180 milionů korun a další škoda bude na zničené budově a jejím vybavení. Sport. Teniska Karolína Muchová odvrátila semifinále Wimbledonu matchball Američanky golfové a po vítězství 2-1 na sety je ve finále. A tam se pokouší projít další Češka Linda Nosková, která bojuje proti Ukrajince Kostěkové.
3: Počasí.
2: V noci jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 stupňů na horách i na 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo polojasno, na horách a na severu přechodně oblačno. Nejvyšší teploty zítra ojediněle i do 29 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnici 1/62 pozor u obce Lešky na jihu Lounska na odstavený malý nákladák ve směru na Karlovy Vary. Vybočuje se tam.
6: Před obcí Lešky směr Karlovy Vary. Má tam ty trojúhelník a vybočuje se tady, jo? Je to tady ještě rozstavená ta dálnice.
2: Jeďte opatrně a dobře dojeďte i s naladěným Českým rozhlasem Sever.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Prosím vás, paní magistro, vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovy bar, embargo a barikáda. Mám v tom hledat nějakou souvislost? No nějaká tam musí být, když jste předložila tahle tři slova, neřekla jste proč.
2: Třeba už jsem se definitivně zbláznila.
1: No tak z baru, nevím, z embarga, z barikády.
2: Dobře, tak až se zblázním, tak se to asi nebude vysílat. Tentokrát mají ta slova něco společného, a to původ. Co ta slova znamenají, nevím, jestli je potřeba říkat.
1: Bar, zvýšený pult, nebo taky noční podnik, embargo, to je nějaká forma nátlaku v mezinárodních vztazích, nějaký zákaz třeba vývozu něčeho a tak. Barikáda, no to je prostě zatarasení ulice při nějakých významných společenských událostech.
2: Jen to řekněte, při revolucích.
1: Při revolucích, jasně, nebo tak, no.
2: A která revoluce nemá barikádu, tak to žádná revoluce není.
1: Dobře, a teď pojďme k tomu původu těch tří slov, že jste je tak přinesla najednou.
2: Dobře, tak nejdřív to bylo keltské slovo baro, které znamenalo tyč. No a to slovo se objevilo například ve francouzštině v podobě psáno barre, čte se bar, a tam je to taky tyč, nebo přepážka, nebo pult, to už se blížíme k tomu baru, no ale taky latina středověká si to slovo vzala. Tam mělo podobu bara a byl to zátaras. No a tam už se nám k tomu přidává vlastně i to embargo, to bylo odvozeno od toho latinského bara.
1: Mm-hmm.
2: No a pak máme ale třeba ve španělštině slovo embargar, sloveso.
1: Zabraňovat.
2: Přesně, takže to je ještě jasnější a ta španělština má kromě toho slovo barika, které znamená sud. A etymologové říkají, že tohle slovo španělské souvisí jak s barem, tak s barikádou.
1: Teda je to pěkně zamotané, ale prostě nějaký prazáklad původu těch tří slov je stejný.
2: Ano. Ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačira tešu karšuni ben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Ritmo Gitano a posloucháte u Romava Keren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišlo po mne mraz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Já to mám hodně podobně jako Ondrik, protože mě hlavně můj děda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, to jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínalo říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale si myslím, že moja stará mama mi hlavne tým pripomínala to, že ako minulo si ťažko žili a vlastne ako keby sme takzvané dnes privilegovaní, že v dnešnej dobe, kedy nie je vojna a máme si z čoho kúpiť to jedlo a že máme to šťastie.
0: Rodinná pamäť pro ne není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, ktorý je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval vo svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně, hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňujou.
1: A paní, co vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma. Ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě. A já jsem byla pověřená, abych pro Czech Music a pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, aby napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty, sešly se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině a na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny a pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no, já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obaštáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor, v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den, zdravím posluchače
1: Alex
7: Českého rozhlasu.
1: A host, rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebylo jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako láskyplně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo tak byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydržel vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, toto mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšl o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplé jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: A ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka i nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta země koule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a země koule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jako že někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takový unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte.
1: Jako, jo. A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašný na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsem se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no. Co to bylo za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: ta Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším, vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo.

0: rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden mindráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal, a šo se děje, šo tady toto, tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
1: Měl jste asi málo vína.
0: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logicky, že jsem neměl úplně žádný.
1: Ježiš, to, no, to je pravda.
0: Já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
1: V hlavě Studio 2. Přesně budeme tak. O tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jako by stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom, jak to.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: No, i to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci, tak... Samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neviděl.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9. hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 000 tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná. Děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonbony, něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den. Děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Zajímala všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám a že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme výčepní, byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy. A tu kytaru a takovej, a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prd, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má narosky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Si zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my
5: sportovní družstvo vlastně.
4: My jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil, takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu, oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli, no. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, cokoliv napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru, no.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte, nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka, teda.
1: Skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkoušce. Já to nechal doma, prostě všechno, jsem neměl nic sebou, no.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda. Ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč, to nikdo nevěděl, a to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma. Jo.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no, tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hroznej optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž bude ve vojenském, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímý náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, ten, že to nestihl, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celý cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel, a já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělá ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: To bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží, taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Jo, takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak, no.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, a my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy, a ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když se mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocnej, že má tohleto, tohleto, já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný, jak ona. Já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý, říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva

0: kuse, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože, já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale... Jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takový příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jako že jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako... A my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
1: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
2: A k tomu přidali humor a lásku a toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
1: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
3: Dobrý žuto. Konec, už mi to nejde.
4: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
0: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
0: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
0: Ježíš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svadební dar?
4: No je to tak.
0: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
4: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
0: ano,
4: kvalitě.
0: Ano, ano, ano, samozřejmě. Se na to těšíme.
4: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No, tak my máme tady takový ten překapávač a tohle bylo asi solidnější.
4: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
0: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou,

0: že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
1: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bod. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal, ale nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kája Gott.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě, si myslím, já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování, jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou, a to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře, tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plný šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a pak zjistím, že třeba jsou děraví, no. Ale jako to jako je hobby moje, no, ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Těch fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. Můžeme to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně, jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo, tak jako v kině to tak bývá, že mlčejí.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mě přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
5: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
3: Někde nebo někde konkrétně?
5: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Asi v lese na Kládách. Asi v lese na Kládách, no.
5: Dokonce vím, že už vím i tohle. Teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval. A byly tam Klády asi nějaký.
3: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo Klády, tady to půjde, nebo?
5: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu Klády, že?
3: co jí dělá šťastnou?
5: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
4: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
4: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
3: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
4: Jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
3: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
4: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany Ivy. A tím, že vlastně nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zháde. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
3: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
5: No, to není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinson, tak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
3: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu, co byste jim doporučili, na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
4: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to víš, že já tě mám rád takovou, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
3: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě, ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné, takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
4: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
4: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
3: Věříte na osu?
4: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
3: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
5: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
3: a milujete ji pořád.
5: To asi jo, no.
4: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem, takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle ní v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s pointou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, poenty. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tlačili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél trati žňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží, co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom...
6: Čítárně přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž... Vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
6: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
6: vlají.
5: Šle vlají dole a... Případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
6: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
6: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. No a teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
6: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
6: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepěl v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napovídá misionář, abych vám dokázal, že je napovídá osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Sobotky z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Okay, Tomáš, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojil stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No co jsem říkal?
3: Co jsi říká?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
3: Jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větou, ta božka neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Ta božka neustále, to má strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To text máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady box na dvě kamení. Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní, tušo tady, kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní, tušo tady, kamení a tady máte modřinu.
2: Švachtavá mokřina, ne mokřina.
4: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
4: Mě
2: tady
4: to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady hranice, vy stojíte na suchu.
4: Takže vy v tom čvaňáku. Taky mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy byste tam možná mohli skalhotat. Kolik jako kam ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemáte. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jdem tady pozor, paní kněžo, tady mokřina, tu je kamení.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
4: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
4: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
4: Já jsem se chtěl zeptat, to je celé kusvěn v Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
4: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak. Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape, herko.
4: No ne, že bych se klátil a že bych se snažil
2: šumit. Klaťte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, neklaťte se, mlátí tě o větvema.
4: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: No vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzima. Já zavolám dřevorubci, aby ty mrzá.
4: Smrk
2: v Habrovým lese,
4: kde jsme asi něhajný pěstuje na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
2: Dajte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figurze.
4: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
4: To by mě přivez věřnáky po ledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každá si měl vyběhnout.
4: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedrika, si vám něco nelíbí. Vašte slova!
4: Člověče zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové! Pánové! že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
4: Připraven.
3: Příprava hotová.
4: Připraven.
3: Příprava hotová.
4: Připraven.
3: Příprava hotová. Příprava hotová.
4: Příprava
3: hotová.
4: Příprava
3: hotová.
2: Odjet. Hrubo, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávají ty peronky, to není nádrž. Ruce na pánové.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je kamení a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
5: Mafio.
2: Ale to říká.
4: Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, jsme tady jenom dva.
2: Ale kdo ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co jsi vás?
4: Ne na mě půjde, ženskou já rád nebudu, s tím nepočítejte. To radši hrou dřevo, jsem smrk.
2: Tak to jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodíte od raupacha, nejsou velikonocí.
4: Dítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rauk kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudě není možná?
4: Nebo ten střevíce a šaty. To mi není možná, ale.
2: Však hrajete ženskou, notabene kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. A je mokro na mé střevíce a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidehrou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé střevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, já si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Tak jak mokráme střevíce a šaty? Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty? Jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
4: Zůstane ti to.
2: Znova. Ach, jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen dudy.
2: Dudy.
3: Jen tudy dudy.

rozladěný klavír byl jen obyčejný krám. Já vzpomínám si dodnes, jak jsem byl pyšný, že ho mám. Tady mi písně, co jsem uměl,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám, zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy, cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.

0: A píšete asi kolik hodin denně?
1: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
0: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
1: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
0: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
1: To má co dělat s plechovou kavalerií.
0: Asi, ano.
1: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
0: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte, že...
1: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
0: Asi takhle by se to dalo říct, že...
1: A představte si, že se živím seriály.
0: No, je to taky v pořádku.
1: Já jsem myslel, že je to trestu.
0: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
1: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
0: Jste pověrčivý, mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
1: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
0: No, jestli to už nikoho nebaví. No. Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
1: No, herce obsazuje režisér a autor...
0: Ale že to může autor ovlivnit, no.
1: Autor to může ovlivnit, ale...
0: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
1: To je dotaz pro docenta Plzáka.
0: Ne. Je na vás, stále na vás.
1: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
0: Ano.
1: Mužskou.
0: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
1: Ano.
0: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
1: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši. Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused. Rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
2: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
3: Nepočká.
0: Počkejte,
3: nepočká.
0: Tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam
2: chodíte. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
0: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
2: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
0: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
2: Tak já půjdu ke klavíru.
0: No, nejlépe tu ne, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
2: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama. Ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? To je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci, jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety. Taky ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Vyčotrská odešla nám. Počáte se zácet.
2: Jak je to dál?
0: Formé vo batajon, maršo. Zpívám francouzsky, jestli jste nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky, anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ternať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespadce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale je pěkně venku.
0: Krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Isouhoru, Ústevny, Radhoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba já nevím, 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam asi dají pohřebenost, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Choclavic, prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se na dolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice. No prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět lidé, kteří mají
0: placku město, kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To máte Kuničínskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se neostal na vrchol.
0: A ještě na Zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
1: Ne, jasně. Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít. Ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Fridlantu a ušlapete po svých Lysa hora, ale to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Na tom Javorníku je totiž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, poslední se chvilku na buď se dej dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A stane se rád být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici ve Frýdlantě muzeum. Pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak pak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu a pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat, i na jezérky, prostě i na Směravu, no všude. A přes jezérky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Uh-huh.
1: A máme tady kousek i Pols, máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku a do Hranic a tam přejdu hned Hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německa, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to tam jede autobus, jede autobus, na tom se můžu, a od nás jede i Frýdlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. To Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta
0: dolů.
1: Jo,
0: nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Když se tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda mě elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové na ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak když děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to měl nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měla co starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Raspenavy přes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: A nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén do dály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii, kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Říkala

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a to, k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo.
0: Ano.
1: Takhle to jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala víc.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici, no tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel, jo, ten znáte, ten
0: ano,
1: to byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš,
1: no a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přes, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí, našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo, a nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no a Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou. A já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, on je, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se vešel.
1: No a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, on se tam vysoukal jako takhle do skály. No tady to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak
0: no dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické dopadlo, okamžiky, no. Nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
1: vašeho
0: dětství.
1: No ale je to divný, že jo?
0: Ne, je to krásné právě.
1: Že se člověku nezdá,
0: O tom, kde bydlí.
1: Kde bydlí teď, no to je divný, je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: místa.
1: No jo, to byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo, tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: Popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Vánoční linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslavě, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roku, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svůj Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy.

0: obec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Weinperky. Ono se to píše nějak Weinperk, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinperky vyšel, brzdy kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásný, krásné panorama, a když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na, ten, na, tu, na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, odlesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom moje, je v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře na to, do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost a kdo je takový entomolog na brouky,
1: no,
0: tak tady jsou na tom, právě na tom Markovém kopci se nacházejí nějaký vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, a když ty vinohrady s těm v těch vamperků, tam bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
1: Já vás tak poslouchám, opět si to představuji, jak to tam musí být parádní u vás. Úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
0: ne,
1: milovaná
0: ne,
1: Miroslav.
0: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roku. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
1: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
0: no
1: nebo po dešti.
0: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk.
1: Jasně.
0: Vepřína nebo kravina, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy agrozemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
1: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
0: Ano.
1: Moc díky za zavolání.
0: Mějte se moc hezký a jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
1: Taky.
0: Všechny moc zdravím a přeju krásné léto všem a hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
1: Mějte se
0: krásně,
1: naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné. Místo, které vás naplní energií. Místo v přírodě samozřejmě, ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, že bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Mm-hmm. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Vroclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cicérovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco na reno. A v okolí máme Hradčí údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je Rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Mm-hmm. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Mm-hmm. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Nádherné okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Mm-hmm. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně jsem unešená z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Kdo to fakt, jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak a teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte
1: to okolí, ráda tu přírodu. A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
0: tak to jste vy.
1: To jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, aha, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Sedí uprostřed.
0: No a dá se na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
0: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: dobře, to klapne. Tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat jako ze žurnálu jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsem rodačka z Valaska, tak jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Valachy, to je moje rodiště. Naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala a tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam jet se podívat na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, prosím vajíčkama.
1: A nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte. Dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín.
0: Mm-hmm.
1: Je to. A je fakt nádhera. A ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný. Nádhera, já jsem tam dlouho nebyl. A já jsem tam předloni. No, teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady, teda no. Se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko, aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Mm-hmm.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem, no a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak se dopadlo.
0: Hmm.
1: No a jedna posluchačka už všech 60 let Českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí, i takhle v noci tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: V Brně je taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi. Ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí. A to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorna, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. Mm-hmm. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uh-huh. Tak toto sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda.
1: Teda.
0: Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: no, tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě a zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. Uh-huh. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Snadprý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali, tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětství má takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: Já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a
0: přímo tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v Lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v Lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto, jo, tak proto je to moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to právě máte, teda, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla Lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu, dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už,
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu Lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam,
1: to
0: toho, je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: No, ano, ano.
0: Jedeme takže do Valtic, do Valtice, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda tak nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni.
1: No opravdu, v přírodě
0: paní
1: tam,
0: Mirko,
1: je, tam je to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čuší a je mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: S mýma turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já
1: ano,
0: připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda jí poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně
1: takže
0: stejně zapálená.
1: Mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání pojevit a
0: ráda
1: někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Ano. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no, a chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, tam chodí, jezdil i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal a já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomouci tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
1: Když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru. To máte pravdu, naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale, to už je
1: prostě
0: pryč.
1: Nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, ano. Zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval marketu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže, pane Jirku, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to taky, to je taky nádherné město. Mám se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten Svatý Kopeček,
0: ten Svatý Kopeček
1: do zoologické zahrady.
0: Jasně,
1: no.
0: Tazo, co jste říkal na začátku?
1: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl,
0: pozdravit.
1: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: Se.
0: Vy tež.
1: Se ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovské Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor. Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila a měla jsem tam vyhlídnu to své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam, zrovna se tam cházelo do vstupu jestí. Já tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potok, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kameni. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No nádhera. Aha. Nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla.
0: Aha.
1: Jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama.
0: Mhm.
1: Když tak tam jdu se synem a holky sedne vedle a jsme tam tak spíše jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích tam, přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam.
0: Mm-hmm.
1: No a pak si když ještě mám čas, tak si vylezu si na Chopo, na Dubě, podívat se tam na ten lyžařský svět.
0: Mm-hmm.
1: A je to moc hezký, moc.
0: Mm. No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala do Kvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a když si zde se stali ve vlaku. No. A tak mě z jedného konce republiky na druhé.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila.
0: Mm-hmm.
1: A mně stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá fatra. No, úžasný.
0: Mm-hmm. No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený album.
0: Je takže když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám, protože neudržím se a
0: jo.
1: To
0: vás to.
1: Jukám, jsem protivná.
0: Mm-hmm. Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic.
0: Mm-hmm.
1: Je to taková jako vesnice. Ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky.
0: Mm-hmm.
1: Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
0: Mm-hmm.
1: Takže vám děkuji, tak, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům. A já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina.

0: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
1: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
0: Ale naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád jako jde, je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, aby si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
1: No.
0: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí a zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startují lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, kdy jsme jezdívali na Horehroní, Volenou, kde byla manželová rodina a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit a myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře.
1: Domov.
0: Naši vlast, naši republiku, včetně naše krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju a kdo s ní umí hezky zakázet a bere ji jako velice bohatou, pestrou a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
1: Teda vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to. A líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme. Takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
0: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu, ale prostě naše vlast je nádherná
1: a kam se
0: prostě ji nesmíme dát,
1: je to
0: musíme dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřština krásná.
1: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
0: No, v brzké době, jestli, myslím si, že bych to mohla zvládnout ještě, bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku s dětma. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
1: No
0: a
1: tak to se musí napravit.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Ale jako mě to jako

0: našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. A je to možná chyba, no, ale...
1: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak mám, moc krát děkuju.
0: Přeju vám... Já taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
1: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
0: A taky krásnou dobrou
1: Díky.
0: Noc.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem vám skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky, mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, dělali jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Mm-hmm. Aspoň v té době se nám strašně líbí. Takže jsme měli pořád nějaké, kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Mm-hmm. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co by ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to. Připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: Mm. No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám. No. Hm?
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky, schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako v nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo, udělali z toho takový různý kamrlík, jo, že A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl. Byla tam jenom ta restaurace.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se poslala dělat strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili, buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Takže vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba, jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Pelštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída míru,
1: jmenuje se to pořád.
0: Ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, nebylo to tak hranaté jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000
0: MB. Ano.
1: No, tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastlet, P70. A potom jsem si to musel předělávat, teda. Ale nádherné auto.
0: Malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mně se to moc líbí, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: To na ty Pardubice, no tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili.
0: Ano.
1: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká taky, kasárna, no.
1: No teď jsme chodili do toho Prioru, no teď jsem, teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe. No tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl. Prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné. No.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát, bo dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jo, jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek.
1: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mi líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal, jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně vlastně, prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako v těch Pardubicích, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
0: jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám jako kamarády, že nějaký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel. No a mám toho Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou. No a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště. Mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak,
1: protože
0: no, já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo.
0: Dobře.
1: No, takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak, Pardubice na závěr. Vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny. A jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu předtím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby, já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora,
2: no,
1: do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
0: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: stavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vydala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: A
2: tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz na tomto hřišti. A jsou tam drny, obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím 10-metrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci.

0: No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tykáte, teď to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
1: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali. Že jo? Zkrátka vyfotografoval zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď zvoní zase za čas, zavolali, ono to zase nebylo, zase zavolali, zase už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto: helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte, máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali, že bych to vzal ještě jednou.
0: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
3: Zdeněk
0: Jirotka. Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě: poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal: no, umím, a co má být? A on říkal: tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal: prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý, tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem, to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace. Pamětliví toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal: vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
4: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlí.

0: teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železnáři? A mu říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat kominy, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom kominickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík, v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se optala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se. A teprve jsem si do toho fára set. A porád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
1: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

naši písničku už 100x.

cizích látek stát.